0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé si ode dneška mohou objednávat 3měsíční státní dluhopisy republiky. Objednávky bude možné podávat až do 4. října elektronicky nebo na pobočkách ČSOB. Jeden zájemce může nakoupit dluhopisy maximálně za 3 miliony korun. Samotná emise se uskuteční 15. října. Lesní požáry v Evropě odhalují nebezpečné pozůstatky obou světových válek. Vysoké teploty a oheň odkrývají staré bomby, granáty a miny, některé z nich dokonce explodovaly. Výbuchy hlásily například Francie, Belgie, Německo nebo Nizozemsko. Starou munici kvůli letošnímu suchu odhalují také výrazně klesající hladiny evropských řek. Na jihu afrického státu Kenya uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Zvířata trpí částečným ochrnutím a mají problémy se postavit. Příčina zatím není jasná, původně se mluvilo o otravě kyanidem. Část odborníků ale tuto možnost odmítá. Ochránci přírody se obávají, že skutečný počet uhynulých slonů může být ještě vyšší. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Stát po připomínkách zrušil jedinou plánovanou zónu pro větrné elektrárny na Chomutovsku. Oblast nazvaná Krištofovy hamry měla zasahovat také na území Výsluní, Měděnce a Domašína. Už ale není ve schválené změně územního rozvojového plánu. Ministerstvo životního prostředí požadovalo, aby oblast návrhu zmizela úplně. Proti jejímu vymezení se stavil také Ústecký kraj a většina dotčených obcí. Výjimkou byly Krištofovy hamry, které chtěly zónu naopak ještě rozšířit. Na severu Čech bude dnes většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně se vyskytnou přehánky, teploty 20 až 24 stupňů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
5: Začíná snídaně šampionů, dobré pondělní ráno, s vámi Michal a David, ahoj.
6: Ahoj, krásné ráno.
5: Až do čtvrtku to tady bude taková sausage party. Jasmin není, dorazí až v pátek, takhle před víkendem. Nicméně, co taky začíná, je poslední celý týden prázdnin a říkám si, že je možná na čase přemýšlet, kam děti hodili batoh, to bude zapomenutých svačin.
6: Hele, my jsme se včera byli projít a už začínalo padat listí. Trošku taky se ochladilo, jsme si asi všichni všimli a říkal jsem si, to je přesně ten pocit, co mi vrátil, jako když jsme na Gimplu poslední týden očekávali příchod školního roku.
5: Přesně, když už víš, že to končí a že musíš jít. No nic, pojďme se spolu po víkendu rozkoukat a trochu se hnedka nabít muzikou. Pitbull, Christina Aguilera, hezké ráno.
1: Hit Radio North Music. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: hity Justin Timberlake. 10 minut po 6, hezký ránko. Hezký podzimní ránko. Nevíme teda, jak to teďka vypadá u vás, ale Davide, když jsem ráno jel, tak mi auto ukazovalo asi 10 stupňů a zapnul jsem si výhřev sedačky.
1: A k tomu úplná tma.
0: A ono, za mě, když si zapneš ten výhřev sedačky, tak to znamená, že už jako blbý teda, jo. Ale ono, my jsme teda chtěli zimu, chtěli jsme déšť, tak jsme ho dostali, takže teďka já si nemůžu stěžovat, i když bych jako rád, ale rozhodně moc asi nebaví předpověď vás, kdo si státe třeba svatbu. Protože koukal jsem o víkendu, v sobotu, já teda jedu na svatbu.
1: Já taky.
0: Ty taky. A v pátek má být ještě relativně hezky, ale
1: v sobotu... Ne, relativně, v pátek má být až 30 stupňů.
0: Má být pěkně. A v sobotu přijde studená fronta. Jak se na to těšíš, Davide?
1: No tak, není to festival Rock for People, kam přijede 100 000 lidí, je to prostě svatba pro 80. Jasně. A nějak to budeme muset zvládnout.
0: Ale nebo to můžete třeba vymyslet jako teďka hip-hopkem, že jo? No, že můžete v pátek oznámit, že hele, my to asi teda nakonec neuděláme, protože to potvrdilo málo lidí.
1: No nevím, jak bychom to tady uhráli na málo prodaných stupenek.
0: To je fakt. No tak budeme si přát, vy kdo chystáte na sobotu veselku, ať to počasí se umoudří a ať je hezky. No a hezky bude i tady u nás v playlistu Michal Schulte a Rehab, Waterfall, 6 hodin, 11 minut, dneska ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní hitrádio. Tohle je snídaně šampionů, 7:15, hezké pondělní ránko. Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
1: No, minimálně 10krát určitě.
0: A povedlo se?
1: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme
0: to. Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
1: Přesně tak, si udělat radost.
0: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Jo? Pak mi přijde, že to musí mít takovou jako nadstavbu ještě, abys pak poslal té tchyni fotku, jaký krásný placičky si z toho udělal, aby byl důkaz, že jsi to teda nevyhodil.
1: No, může se zdát, že cuketa je populární až v posledních letech, ale já jsem se na internetu dohledal, že už ji konzumujeme v různých podáních už zhruba 10 000 let. Takže to není žádná novinka posledních roků.
0: Mně to přijde, že to je novinka, že je se taky prostě s tím tady všichni zbláznili. Ono, takhle, asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik. Tak dobrou chuť vám, kdo, komu někdo podstrčil spoustu cuket?
1: Kdo třeba zrovna cuketu snídá?
0: To se dá snídat.
1: Já doufám, že ne.
0: Dovolená na Hit Rádiu za malou chvíli, taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
8: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Track a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení dnes ráno čeká na dálnici D8. Dávejte si tam pozor mezi kilometry 42 a 48 v obou směrech. Pracují tam silničáři, je tam proto dočasně zúžená vozovka.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Je přesně půl sedmé, vy si dáváte pondělní Hitrádio, tohle je snídeň šampionů, teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Po šesti dekádách končí jedna z nejdéle aktivních britských kapel The Hollies. Důvodem jsou zdravotní problémy kytaristy Tonyho Hickse, kvůli kterým se rozhodl skončit i bubeník Bobby Elliott. Kapela se proslavila hlavně v 60. a 70. letech. Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku vrátit. O návratu EET ví téměř 9 z 10 podnikatelů. Připravenou pokladnu má ale jen zhruba třetina. Největší obavy mají z další administrativy a nákladů na technologie. Erling Haaland vstoupil do nové sezony s pořádnou změnou vzhledu. Útočník Manchesteru City se zbavil svých typických dlouhých blond vlasů a nechal se ostříhat na krátko. Novým sestřihem okamžitě rozpoutal bouřlivé reakce fanoušků na sociálních sítích.
0: Více vtipný, že podle mě lidi, kteří fotbal nesledují a vůbec tomu nerozumí, třeba jako já, to postřehli a že si všimli toho, že změnil účest, protože on měl vlastně takový ty blondětý dlouhý vlasy a teďka je skoro na Ježka.
2: Je to tak. Vy vlastně nevíte ani za koho hrál, jaký je národnosti, kolik mu je, jaký hraje post, ale víte, že má nový vlasy.
0: Neběhá v modrém dresu?
2: No, bledě modrém.
0: No, že jo, to je ono, no, tak to mi stačí. Pojďme na muziku ATC Around the World 6.31 na Hit Radio. Hezké pondělní ránko.

0: Na pondělní ráno ta nejlepší muzika, Temper City, chvíli po půl sedmé, hezké ráno. Máme tady zajímavou statistiku, co jsme tady s Davidem našli, že průměrný Čech prý ročně odloží do prasátka. A hádejte kolik, necháme vás hádat, kolik průměrný Čech našetří.
1: Tak já typovat nebudu, protože to vím.
0: Ano. Je to 43 tisíc korun. Každý rok si na důchod našetříme 43 tisíc.
1: Teď jestli je to hodně nebo málo. To ať si řekne každý sám.
0: Jasně, no. Já si říkám, že občas jako začnu šetřit, ale samozřejmě existují nějaké slabosti, které třeba ani neovlivníš, to tak to ti do toho vleze bouchla pračka. Servis auta, jo.
1: Víkend.
0: Víkend, jo. A těch 43 tisíce pryč, jo. Hmm.
1: Hele, kdyby chtěl někdo začít šetřit, už třeba dneska, tak těch 43 tisíc korun, které v průměru vychází na každého z nás, je to 118 korun denně. Takže už dneska můžete začít postupně odkládat 118 korun každý den.
0: Takže kdybych začal dneska šetřit, tak za 30 let, pokud se toho dožiju, bych měl na účtě plus milion. To je motivace.
1: Před důchodem by si mohl koupit třeba menší garzoniéru někde kousek od Prahy.
0: Spíš někde dál od Prahy. DJ Antoine, The Beach Shakers, Mašery na Hit Radio za malou chvíli, také Hunter x Golden a aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
5: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
4: Tak to bude drahota.
5: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
4: Za auto roku? Jako fakt?
5: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
6: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord. CZ.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
9: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
9: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si velký pozor v Jablonci nad Nisou, kde se nově pracuje v Pražské ulici. Je tam zúžená vozovka. A opatrně taky v Ústí nad Labem, kde je zavřená ulice na spojce.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 6.50, Huntrix Golden, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů, s vámi Michal a David, dobré ránko. Výbava na lezení po fratách stojí Mailand, někomu ale stačí obléct to, v čem chodí ven s košem. Možná jste to o víkendu na internetu potkali, videoborce, co šel lézt po slovenských fratách v gumových kroksech.
1: Bohužel nebyl první ani poslední.
0: Takhle, ale co bylo vtipný, jo? Jestli jste to viděli, tak helmu měl, sedák taky, vlastně veškerou výbavu, ale jenom ta obuv trošku haprovala, jo. Ale říkám si vlastně, problém kde, jo, když borci v Himalájích v tom chodí po horách normálně, takže Tatry jsou oproti tomu jenom takový vlastně jako kopečky, jo.
1: Já jsem doteď v šoku, že to někdo vymyslel, že nějaký designer tady s tím modelem přišel, a ještě víc jsem v šoku, že to někdo na světě někdy koupil.
0: Počkej, já jsem se tě chtěl zeptat, nebo vás, kdo nás posloucháte, co vy a Crocsy? Tak názor Davida známe, takže teďka se nám, nebo nám to by povedlo rozdělit naše posluchače na dvě poloviny. Někdo Crocsy miluje, někdo je nesnáší, já s nima problém nemám.
1: Jako vzhledově s nima nemáš problém?
0: No, vzhledově s nima trošku problém mám, ale myslím jako komfortně, že vlastně jako...
1: Tak ono, pohodlný jsou, no, o tom jasně. Nic jako.
0: No, ale musíš v tom jít s tím košem jako pod mě.
1: Jo.
0: Aby tě nikdo neviděl.
1: A určitě ne na hory na feratu.
0: No dobře, pojďme zpátky k těm feratám, jo. Takhle, jestli si ten borec na těch kroksech zapnul, jak se tomu říká, uzávěrka diferenciálu, nastavil sportovní režim, prostě si dal ten pásek na patu, tak to je v klidu, ne? No. Jelen Magdalena 652, tohle Hit Radio, hezké ránko.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.

0: Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda, odbory a zaměstnavatelé dnes budou jednat o zvýšení minimální mzdy. Podle návrhu by od ledna mohla vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Tripartita bude řešit také její výši pro přes příští rok. Následovat bude jednání o růstu platů ve veřejném sektoru. Automobilový průmysl podle šéfa Volkswagenu prochází obří krizí. Německý koncern se proto chystá na rozsáhlou restrukturalizaci, aby si udržel konkurenceschopnost. Volkswagen, pod který patří i Škoda Auto, trápí vysoké náklady a nadbytečné výrobní kapacity. Čelí také sílící konkurenci z Číny a dopadům amerických cel. Na českých silnicích zemřelo během tohoto víkendu minimálně 7 lidí. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů letošního roku. Před 2 týdny i na přelomu července a srpna zemřelo během víkendu při nehodách 8 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Už brzy má v Litoměřicích začít velká rekonstrukce Dlouhé ulice, důležité tepny v centru města. Práce navážou na rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu, která odstartovala už před 2 roky a nyní končí. Původní asfaltový povrch vozovky a zámkovou dlažbu na chodnicích nahradí kamenná dlažba. Zahájení práce je naplánované na letošní září. Z původního plánu ale zmizely květinové záhony, které se nelíbily památkářům. Na Ústecku bude dnes většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti vyskytnou přánky, teploty 20 až 24 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dvě minuty po 7 ladíte pondělní Hit Radio snídaní šampionů. Ahoj Dave.
5: Ahoj, dobré ráno.
4: Ahoj Jasmin. Ahoj Jasmin. Jasmin se s náma nebaví.
5: Co měli přijít, nepřišli.
4: Nepřišli. Až v pátek dorazí, no takže je to tady pánská jízda. Nicméně jsme moc rádi, že tady jste vy, že jste přišli. Písničky nachystaný, Mark Embr, Belong Together, tím startuje další hodina.
0: Hit Radio

0: Raní tempa, Erik Tanner, Hit Radio v 7.07. Dobré ráno. Češi a Slováci mají společnou superschopnost radši riskovat život, než zaplatit za odvoz.
1: Prostě chceme ušetřit,
0: tohle máme společný. Proč se o tom bavíme? V Bratislavě natočili borce, co vezl na elektrokolobychce obří lednici. Prý se mu nechtělo platit za stěhováky, že na ty 2 kilometry se to dá v pohodě převíst. Což mi přijde jako geniální. Tak bychom se to chtěli zeptat vás, potažmo tebe, Davide, jestli se ti někdy stalo něco podobného, že jsi chtěl ušetřit a nedopadlo to úplně dobře.
1: Je to tak úplně dávno, co jsem si koupil televizi. A asi si umíte představit, že dneska už je takový ty obrovský obrazovky a o to větší je na tom krabice, že jo? Tak jasně. Jsem si říkal, než platit 100 za dovoz, tak si tam do toho boxu pro tu televizi zajedu, že?
0: Aha.
1: No tak byla to taková ta obrovská kysna, jak ji držíš takhle úplně s rozpaženýma rukama.
0: Jako když se přibitej na kříži.
1: Nebo jako když děti ukazují, jak moc jsou velký.
0: Jasně,
1: jo?
0: Rozumím.
1: Nebo jako když rybáři ukazují, jak velká je ryba třeba. Takže přes celý město jsem to táhnul, nejdřív z obchodu na zastávku, potom tramvají asi 20 minut a potom ještě od zastávky domů. No proklínal jsem se, stovku jsem ušetřil.
0: Jak dlouho tě bolely ruce potom?
1: Úplně sedřený od toho kartonu.
0: Mě to připomnělo, já jsem jednou takhle viděl borce před Elektrem, co se tam snažil do svého sportáku narvat právě obří televizi, tak na to tak koukám a říkám si... To se tam nevejde.
1: Ne.
0: Takhle já jsem odjel, jak to dopadlo, nevím, ale myslím si, že se tam opravdu nevešlo, jo. Taky mi to připomíná, já jsem jednou takhle chtěl odvíct pračku, snažil jsem se to do toho auta nacpat všemožně, nešlo to, jo, nevyšlo to. Tak by nás zajímalo, co nejabsurdnějšího a v čem jste se kdy pokusili převíst, jenom abyste nemuseli platit odvoz.
1: Dejte vědět.
0: WhatsApp 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi. Případně nám to sem pingněte jako SMSku.
1: A taky napište, kolik jste ušetřili.
0: Fakt. Alan Walker, hezké ráno.

0: Radleton, Blood Runnin, 7:45, hezké ráno z Hitrádia. Kdo šetří, má za tři. Borec v Bratislavě vezl lednici na elektrokubelečce, k elektrokoloběžce, aby ušetřil za dopravu. No a tak ptali jsme se, co vy, co nejdivnějšího a jak jste převezli, abyste prostě nemuseli platit za odvoz. Tak píše třeba Veronika. Dobré ráno, my jsme chtěli ušetřit za přepravu vchodových dveří. Ve finále ruplo zadní sklo u auta, takže jsme byli ještě v mínusu. Hezké pondělí, Veronika. Další zpráva. Čau kluci, to je skvělý téma, zrovna si jedu s osobním autem pro kačírek k baráku. Naštěstí už jsem se po letech poučil a mám za autem poslední dobou přívěs, ale máte pravdu, jsem přesně ten typ, který to prostě chce zkusit sám. A až moje žena uslyší, že mluvíte o kačírku, tak určitě bude vědět, že to jsem já, tak ji zdravím do práce. Se líbí, že přidal, že teda jako už má ten přívěs, no, protože je mi jasný, že dřív to spal má do kufru.
1: Teď už má zkušenost.
0: Další zpráva. Ahoj, no nám se to vešlo, ale představte si 14 dní fungl nový auto, první úplně nový, a chlapa nenapadlo nic lepšího, než do něho nacpat dárek pro tatínka. V srpnu s náma asi 40 kilometrů jelo v kufru živý prase. Měla jsem chuť být vdovou, naštěstí se nám ten puch asi po měsíci podařilo z auta dostat.
1: Větra.
0: Nápad roku. Další zpráva od Jakuba. Na horském kole jsem odvezl dvě houpací křesla, byly zadarmo a máme doteď. Mějte se, Jakub. A to mě zajímá, jestli teda jako bez ty dvě křesla najednou, nebo jak to jako vypadalo?
1: Že to cokoliv bylo převážet na kole je vždycky komplikovaný.
0: Tak ono, když si vzpomeneme, když jsme se vozili navzájem na štengli, tak i tak bylo problém jako udržet rovnováhu, ale dvě křesla. Vy jste divočáci.
1: Klobouk dolů.
0: Klobouk, že? Za chvíli další hity, činasky, stejně jako já, taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky,
11: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Loungští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
15: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
14: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
15: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
14: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
15: www.cirkushumberto.com.
16: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si v těchto chvílích dávejte na Jablonecku. Máme informaci, že se poblíž obce Pulečný na vozovce pohybují ovce. Určitě tam proto při projíždění sundejte nohu z plynu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Armach, Just Be Good To Me, takhle vám hraje pondělní Hit Radio 7.29. Posloucháte Snídaní šampionů. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív Davidu, ranní update.
1: Ranní update.
2: Příběh velryby Timmy dál vyvolává v Německu silné emoce. Pracovníci Mořského muzea dokonce čelí výhruškám kvůli tomu, že původně doporučili nechat zesláblou velrybu uhynout. Někteří zaměstnanci si kvůli obavám nechali dokonce utajnit své osobní údaje. Mikrotransakce ve videohrách mohou být pro mladé hráče rizikové. Podle nové studie pouhých 10% platících teenagerů vytvoří přes 60% všech útratách ve hrách. U těch, kteří utrácejí nejvíc, vědci častěji zaznamenali také problémy spojené s hraním a hazardem. Otec nechal unaveného 7letého syna samotného na hoře Fuji a pokračoval ve výstupu. Chlapce ve výšce téměř 2500 metrů později našli pracovníci horské chaty. Dítěti se nic nestalo a otec následně přiznal, že udělal špatné rozhodnutí.
0: Já se omlouvám, že se tomu směju, ale jako otec se do toho dovedu trochu vžít, jo. Co představ, jo. Takže ty půl roku otravuji s tím, že chceš vylíst na Fuji a najednou se ti nechce, jo. No tak se tady zůstaň, vyzvednu tě až půjdu dolů, no.
3: Geniální. Nakonec všechno dobře dopadlo.
0: Jo, vy si tady můžete taky vyzvednout parádní výhru. Je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Abrakadabra, tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7.34.
1: Rychlá pětka.
0: A je tady rychlá pětka Smarp. Máme pro vás voucher na 4000 korun na e-shop krmiva.cz. Marp je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A o voucher si zahraje Pepa. Pepo, hezké ráno.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, hezké ráno. Ty jsi napsala, že bys chtěl soutěžit, že potřebuješ nakrmit tu tvoji hladovou šelmu. Kdo je hladová šelma?
2: Labrador.
0: Labrador, jak se
2: jmenuje? Fenka Labradora, Amy.
0: Fenka Amy. No tak Fenka Amy si možná pochutná, pokud zvládneš pět jednoduchých otázek, tak pojďme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
0: Pepo, jak se jmenuje postava z Večerníčku, která bydlí v mechu a kapradí s křemílkem?
2: Bochomurka.
0: Jo.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaký vitamin získává člověk ze slunce?
2: D.
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Která země je domovem klokanů a koal?
2: Austrálie.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Z jaké rostliny se vyrábí popcorn?
2: Kukuřice.
0: Ano. A poslední pátá otázka. Bude příští týden září, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že bude,
0: no. No ano! Pepo, neuvěřitelný. Amy bude mít radost, vyhráváš voucher na 4000 korun na e-shop krmivapuchalka.cz na nákup krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Moc krát děkuji.
0: Není zač. Tak Pepo, zvládni cestu, slyším, že někam frčíš, a zvládni pondělek a zase někde na Hit Rádiu se budeme těšit.
2: Jo, děkuji.
0: Měj se, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Hoobastank, The Reason v 7.39. Největší droga lidstva má dnes narozeniny. Dnes, prosím pěkně, slaví čipsy 173 let. Víte ale, jak vůbec takový čipsy vznikly a že to bylo čistě ze zášti kuchaře? Tak to probereme za chvíli, samozřejmě přihodíme i další hity. Těšit se můžete na tohle Linkin Park, taky Olga Lunová a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si nově pozor na Jablonecku ve Velkých Hamrech. Pracuje se přímo na hlavním průtahu. Dočasně je tam zúžená vozovka a navíc se tam jezdí i v protisměru.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno na pondělní ráno. Olga Lobudová, Optimista, 7.49. Kdy naposledy jste měli chipsy, co? Dneska je totiž důvod si jedny večer otevřít. Slaví totiž narozky 173 let. To by nebylo ale asi tak zajímavý, jako to, jak vlastně vznikly, a to čistě ze zášti kuchaře vůči otravnému hostovi. Jo. On totiž kuchař jednomu zákazníkovi nakrájel brambory na tenoučký plátky, který osmažil olej a osolil, a pak čekal, jak si vytočený host přijde stěžovat. Jenže on ho místo toho přišel pochválit. A ejhle, bramburkový zlo bylo na světě. Já si teda osobně myslím, že opravdu bramburky spadají do těch nejvíc návykových látek na světě.
1: Souhlas. Dáš si jednu a seš v tom prostě.
0: Dáš si jednu a sežereš celý pytlik prostě, jo. Takhle jednoduchý to je.
1: Já osobně obdivuju lidi, kteří dokážou třeba po 5 minutách konzumování chipsů ten balíček zabalit a dát ho zpátky do špajzu. A pozor, za 5 minut se k němu zase nevrátit. Jo?
0: Počkej, po 5 minutách, jo. Ten pytlik je pryč třeba za 2 minuty, no, když se snažíš, když se snažíš. Jaký máte nejradši chipsy, co? Slaný, asi klasika?
1: Slaný, já radši paprikový.
0: Paprikový, jasně, octový, horčicový, ty jsou taky perfektní. A ono to pak z toho pak štipká, když si dáš ty octový, strašně z toho štipká pusa. Ale
1: a nebo prostě... hele, chili a limetka.
0: To existuje?
1: To jsi nikdy neměl.
0: Ne.
1: Nechci jmenovat tu značku, ale tak to, já si myslím, že je legendární příklad.
0: No, k těm značkám ještě samozřejmě nemůžeme jmenovat, ale myslím si, že je taky důležité, jakou značku zvolíš, protože když koupíš takový ty obyč, tak to není takový ten jako kulinářský zážitek, jako když koupíš nějaký jako prémiový
1: chipsy. Takový ty v té tubě třeba.
0: Třeba ty v té tubě, no jasně.
1: Že to už jsou jiný cenovky zase.
0: Takže dneska chipsy slaví, tak až se jedne otevřete, tak můžete lupínkům pogratulovat. Všem těm třem, který v tom nafouknutém sáčku najdete. Nico Santos, Ray of Light, 7.51, taky Ale Farben a Junotas, to všechno stihneme do 8. A potom tady Dave přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cestovní kancelář.

0: Kanceláře varují před falešnými zájezdy nabízenými na sociálních sítích. Podvodníci často vyberou od zájemců zálohu, následně přestanou komunikovat a svůj profil smažou. Využívají přitom i falešná potvrzení rezervací, která vypadají jako zprávy od známých rezervačních portálů. Lidé by si proto měli ověřit, zda má prodejce potřebnou koncesi a pojištění. Do Česka se v novém týdnu vrátí letní teploty. Odpoledne bude většinou kolem 25 stupňů, ve čtvrtek a v pátek může být na Moravě až 32. Rána ale zůstanou poměrně chladná a teploty mohou klesat jen k 5 stupňům. Na víkend potom dorazí studená fronta s bouřkami, přeháňkami a mírným ochlazením. Somalští piráti se po letech znovu vracejí na scénu, lákají je především nákladní lodě a tankery převážející drahou ropu a plyn. Jen během posledních týdnů unesli například nákladní loď se zbraněmi a tanker s ropou. Únosy jim mohou přinést miliony dolarů na výkupném za lodě, posádky i jejich náklad. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Stát po připomínkách zrušil jedinou plánovanou zónu pro větrné elektrárny na Chomutovsku. Oblast nazvaná Krištofovy hamry měla zasahovat také na území Výsluní, Měděnce a Domašína. Už ale není ve schválené změně územního rozvojového plánu. Ministerstvo životního prostředí požadovalo, aby oblast návrhu zmizela úplně. Proti jejímu vymezení se stavil také Ústecký kraj a většina dotčených obcí. Výjimkou byly Krištofovy hamry, které chtěly zónu naopak ještě rozšířit. Na severu Čech bude dnes většinou polojasno až oblačno, jen výjimečně se vyskytnou přehánky, teploty 20 až 24 stupňů.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit
3: Startuje třetí hodina pondělní snídaně, s vámi Michal Knejb, David Jošt, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Jasmin má volno, společně tady budeme v pátek, tak to tady nějak s vámi zvládneme my dva. No a posíláme další parádní hity, Jason Mraz, taky David Guetta a Sia, to vás zabaví právě teď.
2: Hit Radio North Music.

0: Jason Mraz. Have it all, 8 hodin 9 minut. Dobré ráno, Zitrádia. Asi se shodneme na tom, že všechny kufry světa vypadají na letišním pásu v jednu ráno naprosto stejně. Jo. Situace, přiletíme z Dovči, popadneme z pásu svůj kufr, doma ho otevřeme a uvnitř je cizí pyžamo a dvoje obří trenky. Možná se tomu smějete, protože jste to nezažili, ale teď s koncem prázdnin se tohle děje na letištích víc než obvykle a možná je to i váš případ, že jste si domů donesli úplně cizí kufr. Co ty, Davide, něco takového u tebe?
1: Když vzpomínám, tak asi nikdy nic. Mně se nikdy nic se zavazadlem nestalo.
0: A letěl jsi někdy někam?
1: Takhle, to by si mohlo souviset.
0: To je
1: vlastně
0: možná jako jasně. Mně se to teda nestalo, mi jenom jedna nejmenovaná francouzská aerolinka kufr ztratila. Mm-hmm. Ale co jsem tak slyšel, tak ztratit kufr u žabožroutu není nic neobvyklého teda. No, že to je takový standard. Nicméně, pojďme zpátky k těm kufrům, když se vyzvedáváme na tom páse, tak jak spolehlivě poznat kufr v záplavě ostatních kufrů na páse, protože oni ty kufry vypadají dost podobně.
1: Ještě o to víc, když jsou zabalený do takový té folie, že to už člověk vůbec neví.
0: Ty se balíš do folie? Jsem se myslel, no. A teďka čistě teoreticky, jo. Kdybyste teda, nebo jestli se vám to stalo, když jste si donesli domů ten cizí kufr a zjistili jste, že není váš, tak ta zvědavost, prohlídli jste si ten kufr jako celý obsah, nebo když jste zjistili, že to jako není vaše, tak jste to zavřeli a dělali, že ne? Já bych si to prohlíd třeba.
1: Já bych si to taky prohlíd a možná bych ho ani potom nevracel, kdyby to vyšlo jako by líp ta výměna.
0: Jasně, záleží, co by tam bylo, ale tak určitě prohlídnout ho a najít tam třeba nějaký kontakt na někoho. Takhle. Možná se vám to stalo, tak by nás zajímalo, jestli jste třeba otevřeli doma anebo na hotelu, když jste naopak na Dovču letěli cizí kufr a co nejdivnější v něm bylo. Tak pojďte se nám přiznat, pojďte nám napsat nebo nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Vrátíme se k tomu, teď hity Imagine Dragons. Hezké ráno.

0: Kata a Faithless, New Religion. Tohle Hit Radio. Čtvrt na 9 minuta k tomu, krásné pondělní ráno. Máme tady asi hoax, čověče. Hoax, Davide. My jsme se teda bavili o tom, že s koncem prázdniny je spousta případů, že si lidi domů z letiště donesou cizí kufr. Že to je absolutně běžná věc. A ptali jsme se vás, jestli se vám někdy něco takového stalo. A nestalo. Nikdo nám nenapsal.
1: Všechno jednou poprvé.
0: Všechno jednou poprvé, jenom dorazila jedna hlasovka, která teda mluví sama za sebe, mluví za vás všechny, komu se to nestalo. Tu hlasovku poslal Michal.
2: Hezký ráno. Hele, já jsem asi šťastlivec, protože mně se nikdy v životě nic nestratilo, nikdy mi nic nezničili, nikdy jsem nikdy neměl nikde nic cizího a to mám opravdu, opravdu hodně nalítáno. Takže nevím, vždycky všechno bylo bez problému, takže hezký ráno.
0: Mišo, se jeden kus, který se ozval, my ti moc děkujeme. Takhle, já si myslím, že ten dopsal ten článek, který jsme tady tak nějak přepapouškovali, měl asi okurkovou sezonu.
1: A nebo se zrovna vrátil z dovolený bez kufru.
0: Stalo se mu to a nenapsal, protože prostě byl naštvaný. Takže my věříme vám a i když nás to trochu mrzelo, že reakce byla pouze od jednoho, tak jsme moc rádi, že vám se nikdy nic nestratilo. Co jsme pro vás tady vyštrachali, jsou další skvělý hity, za malý moment Mirai, vedle tebe usínám taky Kevin Harris, Ellie Goulding a samozřejmě i aktuální doprava, ať víte, co vás kde v pondělí ráno zdrží.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
12: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Českolipsku v obci Horní Police. Nově se pracuje u koupaliště ve směru na obec Valteřice. A pozor taky na Chomutovsku v obci Údlice, kde se pracuje v Revoluční ulici.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: Tohle jsou hity Calvin Harris, Sally Golden, I Need Your Love, 8.29. S vámi Hit Radio, taky Michal a David, krásné pondělní ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Eminem posílá do aukce 117 párů tenisek ze své osobní sbírky. Mezi nimi jsou vzácné modely Nike, Jordan nebo Adidas. Některé v hodnotě až 35 tisíc dolarů. Výtěžek bude putovat na pomoc ohroženým mladým lidem v Detroitu. Trenér Hrouzek ze seriálu Lajna se vrací, tentokrát ve filmu. Scénárista Petr Kolečko prozradil, že oblíbenou postavu považuje za výrazně autobiografickou. Film Lajna, konečně film, už má za sebou symbolickou první klapku. Carlos Vémola prodává svůj luxusní Mercedes za 4,5 milionu korun. Upravený vůz od Brabusu nabízí výrazně dráž než srovnatelná auta. Podle analýzy trhu si za jeho slavnou minulost připlatí nový majitel skoro milion korun.
0: Ty z toho udělal samé bazoš, Davide. Eminem prodává boty, Vémola prodává auto. Že ty z toho máš nějaký procenta?
2: Hele, jak jsem nakoupil, tak prodávám.

Taking me up.

0: 7 minut po půl deváté, ladíte Hit Radio, za to moc díky, Alex Warren, Ordinary. Schválně, kolik fotek z dovolené je tak akorát fotek z dovolené. To spočítali odborníci a pozor, tvrdí, že z dovči stačí dovést maximálně 50 fotek, aby to potom vůbec někoho zajímalo, protože největší past moderní doby je, když nám známý řekne, počkej, já ti rychle ukážu ty fotky z Řecka, jak jsme teďka byli, jo? A najednou, bam, 2000 fotek. 30krát stejná mušle, 8krát rozmazaná ryba a po 50. fotce už nás to prostě nezajímá, takže vlastně, jo, asi na tom něco bude. No a jak teda praví jedno staré přísloví, nejlepší památka na dovču není plná paměťovka, ale prázdná hlava. Nicméně myslím, že tohle Leporello zvládnete za malou chvíli zpracovat celý. Eva Farna tu nabídnu na Hitrádiu za chvíli a staví se taky Black Eyed Peas, tak hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
4: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
7: 10 za měsíc?
6: Spíš 12.
7: 12? Vážně, Zuzko?
6: 7378.
7: Za toho velkýho Enyaqa?
6: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
7: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
6: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
8: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

Hit Radio Nord Music. Let's get it started in here.

Black Eyed Peas, Let's Get It Started, tohle je pondělní Hit Radio. Tak co, bude to vůbec nějaký sníh? Zatím to totiž vypadá, že těm klasickým obdobím, jak jsme zvyklí, bude konec. Jaro, léto, podzim, zima, tak tomu do toho solidně háže vidle jev El Niño a podle toho, co říkají vědci, se možná dožijeme toho, že na Vánoce kromě dárku budeme schánět i opalovák. Mám tady takovou věc k zamyšlení. Dokážete si představit, kdyby tady v Čechách bylo permanentní léto? Kdybyste si měli vybrat, jo, buď 30 stupňů ve stínu, anebo celoročně minus 5 a námraza, rozsolená břečka, škrabání auta, uklouzaný chodníky, vlezlá zima, odřený nos, zmrzlý ruce, tak co byste vybrali? Odpověď je, myslím si, docela jasná. Pojďme na další hity, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky One Republic a potom se rozloučíme. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: One Republic, 8.56, tohle je Hitradio a to je od nás pro dnešek, od nás dvou. Vše, s vámi jsme to táhli v tandemu, Jasmin má totiž do čtvrtka dovču, Michal a David, to jsme my dva a budeme se na vás těšit zítra ráno klasicky v 6.00.
1: Poslouchej i naše podcasty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se fantasticky, zvládněte první pracovní den a užijte si další parádní muziku. Podeváte třeba Bon Jovi, Shakira nebo Neil Diamond. Tak čau.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku u Chodolic ve směru od Klepého. Havarovalo osobní auto, počítejte s omezením. A ještě na trase z Chomutova na Karlovy Vary u Pernštejna budou na Krajnici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je... Oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Řešit budou aktuální hydrologickou situaci. Krušnohorské řemeslo dostane nový vítr do plachet a to díky projektu, který má tradiční vzory, ornamenty a výrobní postupy převést do digitální podoby. Zapojí se nejen Česko, ale i Sasko. Jak má vypadat výsledek, řekne mluvčí krajské.

0: Českého inovačního centra Karlovy Vary Lenka Magdalová.
1: Hlavním výstupem projektu má být online platforma v češtině, němčině a angličtině. Bude zahrnovat například videotéku vybraných výrobních procesů, katalogy materiálů a také profily nejméně 40 řemeslných firm z obou stran hranice.
0: Projekt počítá také s propojením řemeslníků, designérů a studentů. Chomutov otevřel městské informační centrum na novém místě, teď je na náměstí místo dřívějšího zlatnictví a galerie Zlatý klenot, a tak ho teď místní i turisté lépe najdou. Turistům nabízí mapy, přehledy akcí, tipy na výlety, ale také dárkové a upomínkové předměty. Součástí opraveného ička je i výstavní prostor. No a úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal tak druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil na trati v Zandvoortu o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Na severu Čech bude přes den většinou polojasno, hlavně na horách až oblačno. K večeru může být přechodně více oblačnosti, teploty 20 až 23, na horách tam to bude do 18 stupňů Celsia. Takové je počasí, teď už je připraven Dan, já mám jednu takovou informaci ze zákulisí.
2: Jakou?
0: Převrátili se mu trenky, ty.
2: Ne, já jsem měl překrouzenou gumu jenom, prosím tě.
0: Jenom gumu, já myslím, že mají vzůru nohama
2: ne,
0: úplně.
2: Ne, jako. To ne, prosím vás, zase to nedělí aféru, jako no, prostě jsem si nějak blbě natáhl tepláky a měl jsem tam skroucenou gumu.
0: Tak Buchví, co si dělal?
2: Tak jsem se to tady opravoval, Robert si to všimnul a hned to dá do zpráv, teda. To byl Robert, pojďme na to, startuje pondělní dopoledne. Hit Radio North Music. A všem krásný dopoledne přeje Dan Rakacký a dneska nás toho čeká hodně, i přesto, že vím, že to pondělí bolí, zvlášť pokud jste v práci. Ale nebojte se, společnost zvládneme, protože mám pro vás ty největší hity. Taky vám řeknu, že do éteru Hit Rádia North Music se zase vrátí léto, ale echt léto. No a taky vám prozradím, jak se dostat na festák Hrady.cz úplně zadáčo. Teď už Bon Jovi.

0: Tohle bylo velké pozbuzení. Při tom pondělku Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. S vámi hitrá do North Music. Krásné pondělí, 9 hodin, 11 minut, s vámi Dan. A to, že dneska je 24. srpna, znamená to, že za 4 měsíce jsou Vánoce, to nechám stranou, protože teď tady máme naprosto jinou událost. Něco, co je skoro až neuvěřitelný. Pojďte se vrátit zpátky v čase, kdy jsme tady v pátek 26. června říkali hurá, začínají prázdniny, 2 měsíce před náma, dovolený, výlety, pohoda, volno, nic, krásný počasí. A teď přišel okamžik, kdy vám řeknu, že máme posledních 7 dní prázdnin. Je to tak? Ano, už jenom 7 dní a všechno to skončí. Takhle myslím, prázdniny, jo? Náš život poletí samozřejmě dál. A teď je otázka, jestli jste to všechno stihli, co jste měli v plánu. Jet na dovolenou, podívat se tam, udělat výlet tam, jít na festáček, tamhle to zažít, tam to prožít. Pokud ne, tak nechci jako plašit, nechci tlačit na pilu, ale opravdu už vám zbývá pouze 7 dní na to, abyste to stihli. A potom se stane to, příští pondělí, že budeme takhle zdravit to, co uteklo.
1: Ahoj léta, ahoj prázdniny, ahoj cesty z města ven.
0: No jo, nedá se nic dělat.

0: Jeff Pokáč. Teď na Hitrádu North Music o tom, že život není fér a je těžký nebo jednoduchý takhle být solitér. A je to potom v tom životě těžký. Pokáč, a to možná nevíte, umí jednu věc, kterou nedokáže skoro nikdo. On se sám přiznal, že má takový skrytý talent, o kterém málo kdo ví, a to, že umí vědomě hejbat ušima. Zkuste to, zahejbat ušima, jako že chcete si hnout uchem. Nejde to, já to zkouším, nejde mi to. A to není všechno, on umí hejbat každým zvlášť, to znamená, že až pojete na konce Pokáče, tak vám může zamávat ušima a budete na to koukat a řeknete si, jo, ten je dobrý, kromě písničkáře, tak umí taky dělat tyhle ty věci. Co umí Bruno Mars, nevím, ale vím, že mám perfektní hit, který vám dáme za chviličku, společně s Rose a Paté. Už za chvilku, tak buďte s námi. Krásné pondělí všem a díky, že jste s námi. Hit Radio North Music.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Aha, Bruno Mars a Rose a paté s vámi hitrá do Nord Music. Už to tady padlo, z prázdnin zbývají poslední dny, konkrétně 7. To znamená, že jdeme do finále a do finále jde i festiák, který moc dobře znáte i z našeho vysílání Hrady.cz a poslední zastávka bude na Bezdězu a vy se tam můžete díky nám dostat zadarmo, protože už v pátek a v sobotu to rozjedou třeba například Xindl X. Nebo Rybičky 48.
1: Že je léto a já všechno v péči mám.
0: Budou taky MIG 21. Nebo Parta Miraj. Ale to není všechno. Navíc taky bude Rytmus, nebo taky Tomáš Klus a Daniel Landa. Prostě bude toho spousta. Samozřejmě nebudou chybět ani karnevalové masky, stanové městečko, spousta doprovodní zábavy a lupeny si můžete buď to nejistotu koupit na stránkách hrady.cz/vstupenky a nebo, jak už jsem říkal, stačí pozorně poslouchat Hit Radio Nord Music odpoledne tento týden, protože tento týden naše odpolední show padla. S Káťou a Kamelem budeme rozdávat právě lupeny na poslední zastávku festiáku Hrady.cz a to na Bezděz. Já jsem na Bezdězu byl dvakrát, můžu doporučit, je to nádherný v údolíčku pod Bezdězem, zažijete dva dny skvělý muziky, skvělý nálady, atmosféry, prostě je to paráda, zvlášť, když tam pak spíte ve stanu, že nemusíte řešit to, kam potom půjdete, tak jako rozhodně takovou tečku po závěr prázdnin užít si Hrady.cz na Bezdězu, myslím si, že ideální model, ideální tip. Tak poslouchejte odpolední show Padla a vyhrávajte stupenky na Hrady.cz na Bezděz. Padla startuje v 15 hodin.

0: Tohle byla Poetika. Každou vteřinou s vámi Hit Radio Not Music a teď velice důležitá zpráva. Policie žádá o pomoc, dítě v ohrožení, pátrá se po nezletilé Klaudii Mansfeldové, která včera odešla z teplické nemocnice, potřebuje zvláštní zdravotní péči a může být ohrožení života a naposledy byla spatřena kolem 19. hodiny včera v Hostomicích. Má modré oči, dlouhé vlněté vlasy, brýle, silnější postavu a výška 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové triko. Tak pokud byste ji někde zahlédli a viděli, tak informace volejte i hned na linku 158 a policie vám moc děkuje za pomoc. Věříme, že se brzy najde.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Tradice, která zakořenila.
5: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
4: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
5: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
4: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
5: Zahrada Čech! Zahradačech.cz.
6: Loužtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
6: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin D.
7: www.cirkushumberto.com.
8: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesna.cz. Patron dočasné 2026 Žatecká teplárenská AS se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Feel Alive, kamarád s vámi Hitra do Nord Music. Bude 10 hodin, to znamená, že je tady Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Roudnici nad Labem v Prokopově ulici u křižovatky z Dobrovského boural cyklista, na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením. A ještě na trase z Děčína na Ústí nad Labem u Dobkovic budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
6: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
6: 6, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za auto roku? Jako fakt?
6: Fakt. 6, 5. Jen v auto Nord.
7: Škoda L-Rock. Auto roku 2026 teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
9: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
9: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro Severní Čechy a Robert Gajderovič. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přes příštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst z letošních 22 400 korun na 24 900. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Například produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině jsou jarní mrazíky, bouřky, sucho a horko. Zemědělcům tak klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelenářské unie Zuzana Přibylová.
2: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady, na, a to především na zahlažování. A vzhledem k tomu, že český trh se zeleninou je součástí prostě jednotného evropského trhu, tak nedokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, ve které u nás se zelenina nekupuje.
1: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství letos na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Rekonstrukce křižovatky u Jatek v Lovosicích pokračuje. Druhá etapa stavebních prací začne v pondělí 7. září, o 3 týdny později, než se původně plánovalo. S tím přijdou i nejvýraznější dopravní omezení celé stavby. Od 7. září až do 11. října bude zcela uzavřená Terezínská ulice ve směru z centra ke křižovatce a zároveň také most. Pro veškerou dopravu bude vyznačená jediná oficiální objízdná trasa. No a české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Božkovičová, která zaznamenala 27 bodů. Na severu Čech bude přes den většinou polojasno, hlavně na horách až oblačno, k večeru může být přechodně více oblačnosti, pršet by nemělo a teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
3: To jde.
1: No, jak se to vezme?
3: Tak potom dešti v pátek a v sobotu.
1: Ale když se teď podíváš z okna, vidíš to.
3: No,
1: modrá obloha,
3: Itálie,
1: krásný.
3: Reklama na zájezd dneska.
1: Reklama na tichu.
3: To byl Robert, pojďme dál. Dan Rakacký přeje všem krásný dopoledne.
0: Hit Radio Nord Music.
3: A říká se, kdo je připravený, není zaskočen, ale není to pravda. Sám jsem si to vyzkoušel a za chvíli vám řeknu svůj páteční příběh.

Radio Nord Music, za chvíle Číren, taky Hauzír nebo Bára Poláková nafrněná, tak vydržte, ale teď, jak už jsem říkal, kdo je připraven, není zaskočen. A není to pravda. Já připraven byl a byl jsem zaskočen. Já se vrátím do pátku, kdy jsem tady říkal, že se chystám na dvoudenní akci, která se konala na letišti v Panenském Týnci. Byl to tuningový sraz Car Wars a už jsem věděl, že v pátek má hodně pršet, takže jsem se zabalil a nabalil. Vzal jsem si pláštěnku, holinky, dvoje oblečení, abych, kdybych náhodou zmoknul, měl něco náhradního. A říkal jsem si, super bomba, budu za vodou. Dojel jsem na letiště, ano, pršelo, lilo jak z kormé, kvůli tomu se zrušil kompletně páteční program, všechno se přesouvalo na sobotu, ani páteční party neproběhla, na kterou jsem se těšil. Holt jsem potom celou noc strávil v autě v dešti a prše přestalo někdy až kolem půlnoci a pak ještě pršelo chvilku v sobotu dopoledne, ale pak už to bylo v pohodě. Ale teď pojďme na to, jak jsem byl připraven a zároveň zaskočen. Tak já jsem si vzal tu pláštěnku, která byla taková, a to už nikomu nedoporučuju, taková ta obyčejná, levná, jenom tenkej igelit, který si dáte na sebe a mělo by to chránit, jenže když jsem ji rozbaloval, hned se utrhla kapuca a byla do půly kolen ta pláštěnka a navíc, jak byla tenká, tak vítr foukal, lítalo to nahoru dolů, vůbec to nechránilo, tak jsem si říkal, alespoň, že mám ty holinky, ty mě zachránějí, aspoň budu mít suchý nohy, to je základ. No jo, jenže jsem si neuvědomil, že ty holinky jsou nahoře otevřený a z té pláštěnky mi všechno kapalo do holinek. Takže během okamžiku jsem měl holinky plný vody a když jsem si říkal teda výborně, mám aspoň náhradní suchý oblečení i suchý boty, tak to prohodím, aby byl v pohodě, tak tím, jak jsem stál na tom letišti, jak hodně pršelo, bylo vlhko, tak to všechno navlhlo a to suchý oblečení už bylo vlhký a sami víte, jaký to je vzít si na sebe vlhký oblečení v dešti. No prostě je zima. Nakonec jsem tu pláštěnku, která mě naštvala neskutečně, zahodil a začali jsme improvizovat, tak jsme si našli velký igelitový pytle, kde jsme udělali otvor na hlavu a chodili jsme v nich, ale taky to nepomohlo moc, protože to nemělo kapucu a nemělo to rukávy. Tak jenom tím jsem chtěl demonstrovat to, že i když jste na všechno připravený, tak přesto vás něco zaskočí, takže já už jsem se poučil a ponaučil a příště, až půjdu někam na akci, kde vím, že bude nějakou dobu pršet, tak si vemu skafandr a budu za vodou.

0: výborný Ed Sheeran a hned je dopoledne lepší. Za 4 minuty po 11. S vámi Hitrádo Nord Music a stále, přátelé, policie potřebuje vaši pomoc, stále se pátrá po nezletilé Klaudii Mansfeldové, která včera odešla z teplické nemocnice a může být ohrožení života. Její fotografii aktuálně teď najdete na našem Facebooku, tak si můžete podívat a případně, že byste ji někde viděli, protože naposledy byla viděna včera okolo 19. hodiny v Hostomicích, tak dejte vědět na linku 158. Díky.
1: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
7: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
8: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
9: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
8: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
9: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
8: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
9: www.cirkushumberto.com.
7: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

s vámi Hit Radio Not Music. Dám se krásný pondělní dopoledne, za chvíli Elton John, Dua Lipa, nebo taky Red Hot Chili Peppers. A víme všichni, že doba není úplně příznivá, všechno je drahý, zvláště taky hotely. A teď si vemte, že potřebujete někde přespat, potřebujete přenocovat. A teď si vemte, že byste měli třeba hotel za 10 korun. Co? Co vy na to? To by se vám asi líbilo. A něco podobného vykoumal jeden chlapík v Chomutově, který chtěl za 10 korun přespat. Ale ne v hotelu, ale na veřejných toaletách. Bylo to v Betonově ulici poblíž hřbitova, kde vlastně si městská policie všimla toho, že v noci svítí světýlko, tam měl ten chlap smůlu toho, že tam je světlo na čidlo, tak jak tam chodil, tak to svítilo, což bylo podezřelý. Tak se tam šli podívat, no a zjistili, že právě tento chlápek hledal nějaký přenocování a myslel si, že za 10 korun využije toalety jako prostě nějaký levný hotel. To jsou věci, co člověka napadnou, že jo? No, neprošlo mu to, vysvětlili mu, že to takhle nejde, poslali ho pryč a nepřespal tam. Tak jenom, jak se to nedělá, jo? Takže opravdu na veřejných toaletách za 10 korun se nedá spát. Navíc, to tam musí smrdět, ne přeci.

0: stará klasika nově a jaký to sluší. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Pondělí dopoledne služíváte Hit Rádio Nord Music, díky, že jste s námi. Snad máte ten den příjemnější, i přesto, že to je pondělí. A kdybyste se nudili, skočte na náš Instagram Hit Rádio podtržítko Nord Music, protože tam potřebujeme vaši pomoc. Hledáme totiž nejoblíbenější školní předmět, protože se blíží škola, jasný, příští týden už startuje nový školní rok, uteklo to a nás zajímá, jaké je podle vás nejoblíbenější školní předmět. Takhle, když jsem chodil já do školy, tak bych řekl hned tělocvik. Ale dneska mám pocit, ty děti se toho pohybu bojejí, takže tělocvik to asi nebude. Uvidíme, máte tam na výběr, tak vyberte, v pátek budeme vědět, který ten předmět podle vás je ten nej. Všechno se děje na našem Instagramu Hit Radio podtržítko Nord Music.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Mami, já mám řidičák!
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: za námi Adele. Skyfall. Bude tady 11. hodina, ale už teď je tady Robert, pojďme se podívat na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Roudnici nad Labem, Prokopově ulici u křižovatky z Dobrovského. Boural tam cyklista, na místě zasahují záchranné složky, takže počítejte s omezením. Ještě D8, 1,40 km ve směru na Německo, dejte pozor na porouchané auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Myšína.
5: Náplně hned.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajdirovič. Lidé dnes mohou začít objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Nový britský premiér Andy Burnham se dnes vydá do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. V Kyjevě dnes na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu. Obyvatelé Klášterce nad Ohří jsou zase o kus blíž nové obchodní zóně. Investor teď předložil dokumentaci do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, takzvaná EIA. Obchodní centrum má vzniknout na místě bývalého průmyslového areálu v Miřeticích. Kromě obchodů nabídne více než 250 parkovacích míst. Pokud vše půjde bez komplikací, stavět by se mohlo už na podzim. No a fotbalisté Olomouce v 5. kole první ligy porazili Pardubice 3-1. Gólem a dvěma asistencemi k tomu přispěl Dominik Janošek. Po jehož přihrávkách se v druhé půli prosadili Petr Barát a Ahmad Ghali. V druhém včerejším zápase podlehli Teplice Zbrojovce Brno 0-2. Dane, já tam byl. K tomu se hodí takový, jako, že to byla fakt jako nuda v Brně. I když to bylo v Teplicích.
2: Jako ze strany Brna nebo Teplic?
1: Obojí. Jako. Teplice snad dvě šance, jenom jinak prostě nuda taková.
2: Nuda, jo.
1: Škoda. Ještě něco chceš k tomu?
2: Já už nechci nic.
1: Ještě předtím jsem byl jako na zápase Teplice z Plzní. Před 14 dněma to bylo úplně jiný. To bylo 5-5, jo, krásný fotbal. Furt se něco dělo. Tady to bylo proti tak tomu prostě.
2: Třeba neměli náladu zrovna, no. Víš jak.
1: Dobře, jdeme na
2: počasí. Pojďme si zlepšit počasím.
1: Na severu Čech bude většinou polojasno, hlavně na horách až oblačno. K večeru může být přechodně více oblačnosti, teploty 20 až 23, na horách 15 až 18.
2: Tak a teď zase já něco k počasí.
1: Co?
2: Víš, kdy budou zase tropy, kdy přijdou tropy?
1: Brzy, zítra už.
2: Ne.
1: Pozítří.
2: Jo.
1: Po pozítří.
2: Čtvrtek, pátek. Já jenom, aby se mohli posluchači těšit na teplo, bude zase, vydržte.
0: Hit Radio Nord News.
2: Dan Rakaský přeje všem krásný dopoledne a kempování na jezeru Most se blíží. Kdy to bude? Prozraň za chviličku.

další asi už miliontá verze skladby Forever Young. U nás Karel Gott, teď Jay-Z, Mr. Hudson, Forever Young. S vámi Hit Radio Nord Music, 11 hodin 14 minut. A pojďme teď na jezero Most, protože to vypadá, že tam bude kemp, kempování bude možné, je to teda v plánu. Jezero Most je v provozu pro veřejnost od roku 2020, takže už 6 let. A město Most chce u jezera vybudovat kemp s chatkami a taky parkovištěm pro karavany. Studie, kterou město zveřejnilo na svém webu, počítá se 104 místy pro karavany a stany, 10 sezónními chatkami a potom ještě dalších 20 objektů. Areál celý doplní ještě 3 budovy, a to zázemí recepce, obchod, kavárna a obchod s občerstvením, veřejný toalety a taky umývárna. To samozřejmě ke kempu patří, to tam potřebuje. Než ale padne první lopata, tak musí geologové prověřit bývalou důlní výsypku, musí se udělat průzkum toho podloží a ty výsledky by měly být hotový ještě letos. A pokud budou dobrý, no tak už se může začít stavět. To znamená, rok 26 máme teď, 27, takže 28, no tak možná, že v roce 2029 už si zajedete na jezero Most s karavanem, zabydlíte se tam, nebo si postavíte stan, anebo si pronajmete nějakou chatku. Vypadá to slibně, těšíme se na to.

0: Perfektní jízda, Offenbach, Overdrive, s vámi Hitrádio Nord Music. Čas nám letí, za 5 minut tady bude 12:30, možná už je na čase začít přemýšlet o tom, co si dobrýho dáte k obědu, čím se nadlábnete, a já vám dám hudební předkrm. Za malou chvíli, Taylor Swift, Shake It Off. Samozřejmě dopolední jízda pokračuje dál, všem krásný dopoledne, středa.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
5: 10 za měsíc?
4: Spíš 12.
5: 12? Vážně, Zuzko?
4: 7378.
5: Za toho velkýho Enyaqa?
4: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
5: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
4: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
6: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: hity.
1: Za náma Taylor Swift. Posloucháte Hit Radio Nord Music a už to tady bylo řečeno, z prázdnin zbývá posledních 7 dní. Ano, příští týden startuje nový školní rok, takhle rodiče si oddechnou, konečně děti zase bouchají do školy, odpadne ten problém, co s nima. Děti to asi tak už necejtějí podobně, ale prostě je to změna. Končí nám léto, končí prázdniny a my se s nima musíme důstojně rozloučit. A právě proto vás čeká už pořadí třetí summer party tohoto léta, která odstartuje tento pátek v 15 hodin a potrvá až do neděle. A co vás čeká? Tak samozřejmě, když je to summer party, tak budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let. A že jich je strašně moc. To znamená, že jestli si chcete ještě na poslední chvíli užít léto, na plný pecky, tak od pátku do neděle vás čeká summer party. A mezi těmi hity, těmi nejlepšími letními hity za posledních 30 let, rozhodně bude i tahle ta pecka, která má rodnou zem v Itálii a má ji na svědomí DJ, který se říká Gigi D'Agostino. A tady už je L'amour toujours. Užijte si to, Hit Radio Nord Music.

0: Benson Boone. S vámi Hit Radio North Music. Zatím ještě dopoledne, ale to se změní, bude tady 12. hodina, dorazí srdcovky, taky nezapomeňte na naší odpolední show Padla, kde můžete vyhrát lupeny na festách Hrady.cz na Bezděz, začíná se ve 3. No a Dan se loučí, zítra opět 9, tady budu, jenom pro vás. Mějte se krásně, hezký den.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
9: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a na Scarpree. Obří taháče a pravé na Scarpree během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Lovosic na Teplice za Velemínem. Budou na krajnici probíhat práce údržby. A ještě jde šestka mezi 83. a 75. kilometrem. Směr na Prahu bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Od dneška do 4. října je možné si objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. A to prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun a zaplatit do 13. října. Na mostě Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 proběhla o víkendu zatěžovací zkouška. O nadcházejícím víkendu bude doprava převedena na hotovou část mostu ve směru na Prahu. Jaká omezení to přinese, doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
4: Z tohoto důvodu bude od soboty 29. srpna od 11 hodin do neděle 30. srpna do 11 hodin omezen provoz. Doprava pak bude zachována v režimu 2+2. Následně zahájíme opravu druhé části mostu směrem na Brno.
3: Po kompletně upravené Šmejkalce se projedeme až příští rok v červenci. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Město Teplice připravuje

0: Rekonstrukce veřejných prostor v několika ulicích a přichází s novinkou, která dává obyvatelům větší možnost ovlivnit podobu plánovaných úprav. Lidé, kteří žijí v ulicích, kde bude rekonstrukce probíhat, mohou nově své připomínky konzultovat přímo s projektantem. Mezi první projekty patří rekonstrukce ulic Bulharská a Jugoslávská.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Na severu Čech bude přes den většinou polojasno, hlavně na horách až oblačno. K večeru může být přechodně více oblačnosti. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásné poledne, 2:12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a před námi srdcovky. Opět dneska teda extrémně nabité. George Michael, jo, Spáňa, taky Roxette, taky Boo Radley s jejich nejslavnějším songem. No ale celé to otevře Mia. Song Paper Planes z roku 2007, extrémně nakažlivý rytmus, chytlavý refrén, zvuky výstřelů. Teď už asi určitě víte, co je to za song. Proslavil se nejvíc díky tomu, že se stal oficiálním soundtrackem Milionáře z Chatrče. Tak co, jste ready? První dnešní srdcovka.
0: Hit Radio North Music.
1: Mia a Paper Planes. Hezké pondělí.

0: Mia a Paper Planes. Posloucháte Hit Radio, tohle byla první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, budeme pokračovat. Před námi je nejúspěšnější single britské kapely The Boo Radleys. Song z roku 95, který do dneška definuje éru Britpopu 90. let. Mimochodem, celý ten text songu Wake Up Boo je o kontrastu dvou typů raných lidí. Schválně se u toho můžete vrátit do svého vlastního rána. Vypravěč je plný energie, vítá ráno, slunce, jo, takový ten optimismus. No a Boo, ta druhá strana, je kamarád, který je pesimistický, nechce vstávat a raději by zůstal v posteli. Tak co, najdete se tam? Boo Radleys a Wake Up Boo. Právě teď do vašich uší z Hit Rádia.

0: Touha po klidu, lásce a bezpečí v náruči milované osoby. To je song Milk and Toast and Honey z roku 2001 z dílny Roxette.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, dáváme si spolu dnešní srdcovky. A teď se vrátíme ještě o kousek zpátky, konkrétně do roku 93, a to k eurodancovému hitu Pozor od italské zpěvačky Spagna. Určitě ji znáte, její slavnější song se jmenuje Call Me, jo? Ale i song I Always Dream About You má rozhodně v historii hudby své místo. Je to takové vyznání. Opravdu song, kdy tomu druhému chcete říct, že víte, že je to ten pravý. Že na něj neustále musíte myslet. Pokud někoho takového máte, tak teď je ta příležitost mu to třeba napsat, jo? Říct mu to. I Always Dream About You.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because you gotta
1: mistrovská kombinace popu, rock'n'rollu a rockabilly. To je George Michael a Fate v éteru Hit Rádia.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: Hele, ten song je tak geniální. Ten totiž v podstatě vznikl v době, kdy George Michael odcházel z Wham. Určitě znáte, že jo, když ještě fungoval tady v tom duu. No a tenhle single z něj udělal globální superstar. Na začátku je dokonce slyšet, jak tam hraje ještě úvod vlastně songu Freedom, který udělal ještě jako Wham. Neskutečná práce. Neskutečná práce, fantastická srdcovka. No ale pozor, to je téměř všechno. Ale jedna srdcovka nám chybí, jedna jediná, a to ta vaše. Ano, právě teď je ten čas. Vemte telefony, pojďte mi napsat 777-937-777. Chci slyšet, jaká je ta vaše srdcovka. A hlavně, proč je to srdcovka? Je to proto, že vám prostě jenom zvedne náladu? Nebo vás třeba donutí jít něco dělat? No a nebo vás třeba vrací na nějaké místo, do nějaké vzpomínky? Jaká je ta vaše srdcovka? Napište, jednu z nich si už za chvilku dáme. No a do té doby třeba Linkin Park nebo Kateřina Marie Tichá.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočesné.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
8: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
7: A co já?
8: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hitrádiu. Hezké poledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas na poslední srdcovku, tu vaší. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, ale hele, máme na to celý týden. Každopádně dneska je to srdcovka od Iris. Ta píše, bude to rok 2003. Mandy od Westlife je píseň moje a mého manžela. Při téhle písni jsem si už byla 100% jistá, že s tímhle chlapem chci být. Náš první tanec a od té doby spolu tancujeme 23 let. To je strašně hezký. Strašně hezký a pojďme si říct, že Westlife a jejich Mandy, to je tak ultimátní romantiárna, že prostě u toho se nejde nezamilovat, jo? Tak opatrně, kdo teď stojí poblíž vás, možná spolu budete taky přes 20 let. Westlife a Mandy jako poslední dnešní srdcovka.

0: Damiano David, Next Summer v éteru Hit Radio. No a co, taky už jste zase vytáhli mikiny, svetry, možná i teplé ponožky. Já jsem, přiznám, už jsem v pátek večer měla teplý ponožky na sobě. Jo, jo, jo, je to tak. Ode dneška se do Česka vrací ráno podzimní teploty. Někde bylo i pod 10 nad nulou. Což jako pokud vycházíte z domu brzy ráno, tak prostě to znamená, že klasicky na cibuli, že jo? Ráno vrstvy, odpoledne si to nesete v ruce. Klasika. To je jaro a podzim. Tak sice se mají v září ještě vrátit tropické teploty, jo? Ale teď budeme muset chvilku zase fungovat takhle, no? Tak jako na půl, jo? Zvládněte to dilema u toho šatníku, já vám věřím, že se s tím zvládnete poradit. A na co u toho myslete? Že když ráno vlezete na ten krásný čerstvý vzduch, že je to prostě boží. Zima, nezima, čerstvý vzduch je skvělý. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si spím. Skvělý bude i náš další soundtrack. Ano, bojujeme za lepší pondělí. Poetika, Imagine Dragons nebo Wiz Khalifa. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
10: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky, flešky, kufříky,
10: vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
13: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
14: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
13: Tak to bude drahota.
14: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
13: Za auto roku? Jako fakt?
14: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
15: Škoda L-Rock. Auto roku 2026 teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
16: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Samfeld na Hitrádiu těsně před 13. hodinou. Za chvilku Miles Smith nebo One Direction, teď už aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Chomutova na Karlovy Vary u Pernštejna, budou na krajnici probíhat práce údržby. A ještě D8 mezi 1. až 17. kilometrem směrem na Ústí nad Labem bude na krajnici probíhat sečení křovin. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Louští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
4: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
3: www.cirkushumberto.com.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začátek školního roku znamená větší riziko nehod u škol. V září a říjnu se jich stane o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu celého roku. Podle analýzy portálu nehod se kolize nejčastěji stávají kolem 15. hodiny, kdy se děti rozcházejí domů. Portál analyzoval nehody, které se staly od roku 2010 do loňska a staly se v okruhu 100 metrů kolem mateřinek a základních škol. Už 200 tisíc cestujících hodnotilo svoji jízdu vlakem. Tuto možnost máme stále v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat spokojenost roste. Co k tomu přispívá, nastíní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
11: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
10: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,7 z 5. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru. A to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie. Teď se podíváme k nám.
1: Už od léta funguje v Lounech nová ordinace denzitometrie, která řeší onemocnění kostí. Od září ale mají ve stejné ambulanci na lounské poliklinice ordinovat také internisté. Znamená to, že pacienti nebudou muset za vyšetřením už dojíždět. Novou interní ordinaci najdete ve druhém patře lounské polikliniky.

0: A již nyní přijímají nové pacienty.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
0: Na Ústecku bude dnes většinou polojasno, hlavně na horách až oblačno. K večeru může být přechodně více oblačnosti a teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Hezké odpoledne, 3:03, takový jazykolam na pondělí. Doufám, že zvládáte ideálně s úsměvem. A i když jsou pondělky těžký, tak s těmi nejlepšími hity je to vždycky o něco snazší. Miles Smith právě teď.

Natasha Bedingfield s námi na Hit Radio. Hezké odpoledne. Piráti silnic, to je Smetánka, jo? Teď tady máme adepta možná na nejlepšího piráta silnic tohoto roku, protože už jednou za to byl dokonce ve vězení, jo? Protože ujížděl policistům a na závěr to projel dětským hřištěm. Tleskáme. No, očividně se nepoučil ani trošku, dokonce ani pokora, jo, ta mu asi vyletla z okénka při rychlé jízdě, protože teďkon ho chtěla zastavit policejní hlídka a on se jim jal znova ujíždět, protože neměl za volantem co dělat v té době, že jo. Každopádně, co se mi na tom příběhu líbí nejvíc, je to, že on se u soudu bránil, prosím pěkně, tím, že je závodník, takže není fér, aby za ujíždění policii byl trestaný, protože má prostě rychlou reakční tu dobu a prostě on musí ujíždět, on to má v DNA. To je stejná logika, jako přijde třeba zahradník a říká, ale já to můžu trhat cizím lidem kytky ze zahrady, jsem zahradník, jo? Nebo třeba takový zloděj profesionální, si to vemte, tak ten prostě přijde a řekne, ale já jsem zloděj, já krást můžu. Nebo třeba já bych mohla přijít a říct, ale já mám jenom 160 cm, já nemůžu platit takový vysoký ceny. No, touhle logikou nám projde úplně všechno. Ed Sheeran, Photograph, právě teď.

0: Rag & Bone Man dohrává na Hit Radio. Krásné odpoledne všem. No a pozor, pozor, pozor, pozor. Dámy a pánové, čeká nás nádherná událost tady v Česku, tady v Praze. Čeští tenisté totiž odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Americe v O2 aréně. Utkání proběhne 18. a 19. září, hrát se bude na tvrdém povrchu. No a hlavně se to k nám vrací po dlouhých 13 letech. Jo? Naposledy se tady takovýhle zápas odehrál v roce 2013, kdy jsme porazili v semifinále Argentinu 3-2. Později jsme celý ten turnaj vyhráli, získali druhý titul po sobě, protože prostě tenis nám jde očividně, jo? Nebo minimálně našim tenistům určitě. V roli jedné z opor byl tehdy Berdych, který je dneska v pozici kapitána, takže to nemůže dopadnout špatně, jo? To prostě je úplně jasný. Naposledy jsme se s Amerikou takhle utkali loni, což jsme taky vyhráli, takže si myslím, že máme velké šance. Prostě tenisový svátek na dosah ruky. Lístky jsou v prodeji a myslím si, že tohle bude tak unikátní podívaná, hlavně to konečně budete mít fakt jako před sebou, jo, ne v televizi, ne z vyprávění, ale přímo být na místě je podle mě úžasná možnost. Tak na to mrkněte, protože Davis Cup se pomalu, ale jistě blíží, připomínám, už 18. a 19. září. No, Evě bylo taky tehdy 13, měl jsi mě vůbec rád už za malou chvíli.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
3: Hit Radio.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

Tak co, zaspívali jste si? Pánové, nestýďte se. Eva Farná na Hit Rádiu, krásné odpoledne všem. Jo, to se prostě nedá nespívat. No a takový songy nás čekají i dneska večer, jo, protože takový songy vám prokazatelně zlepšují náladu. No a nás dneska opět od 6 hodin čeká Hit Rádio Classic. To znamená, že opět budeme proplouvat historií společně s hudbou a čekají nás songy, který 100% znáte a 100% vás to nenechá v klidu. Takový Break My Stride, jo. To je prostě skvělá věc. A pak si natáhneme elastiáky, dáme si s Irene Cara pěkně Flashdance a abyste na to byli ready, tak teď míříme do roku 1994. Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams will come alive.

0: End of beginning na DJO, posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento týden naposled.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, k létu patří cestování a letos taky epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen a my už víme, že pátky patří výhrám. Tento pátek naposledy. Máte možnost si tak před víkendem nabít tankkartu Easy a to klidně až na 10 000 korun. Je to tak. 10 jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 000 na kartě. Takhle jednoduchý to je. Navíc odpovědi jsou číslice 1 až 10. Neopakujou se, no, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tomu naprostýmu topu 10 000 korun na tankkartě Easy. Navíc na čerpacích stanicích Orlen to není jenom o tom, že natankujete, ale dáte si tam i něco dobrýho. A všichni víme, že jasně, řízek z domova, super, ale když si pak po cestě dáte takový párek v rohlíku třeba, najednou je to cestování mnohem příjemnější. Tak nezapomeňte, tenhle pátek soutěžíme naposledy.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
12: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
11: A co já?
12: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Alex Warren na Hitrádiu těsně před 14. Za chvilku divoký Bill nebo Bruno Mars. Teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 mezi 69. až 82. kilometrem směr na Německo. Bude v levém pruhu probíhat sečení křovin a ještě na trase z Děčína na Ústí u Dobkovic budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
5: 10 za měsíc?
4: Spíš 12.
5: 12? Vážně, Zuzko?
4: 7378.
5: Za toho velkýho Enyaqa?
4: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
5: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
4: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
6: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku by mělo být méně míst bez mobilního signálu. Operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát více, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, popisuje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Blahová.
13: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
12: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, například při výpadku proudu. Odpolední schůzka ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat se na ní má mimo jiné o případných povodních. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posouvá na 6. místo. Jde o její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou a životní maximum se vylepšila také Sara Bejlek, která je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati na 29. místě. Teď ještě pohled k nám.
1: Kostelní věžička v Borislavi na Teplicku ukrývala i minci Ludvíka 14. Vzácné historické mince se našly při rekonstrukci věžní makovice na kostele v Borislavi. Nejstarší mince, která se tam nalézala, pochází z roku 1533. Ta nejmladší je z roku 1702. Po skončení oprav se peníze do báně opět vrátily.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Na severu Čech bude přes den většinou polojasno, hlavně na horách až oblačno. K večeru může být přechodně více oblačnosti. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 2:14 s vámi stále Kateřina Pechová. Samozřejmě ty nejlepší hity. Za chvilku divokej byl. Ale teď král romantiku Bruno Mars, Just the way you are. Jdeme na to.

No prostě romantika, Bruno Mars, Just the way you are, posloucháte Hit Radio a Hit Čas, pravda nebo bullshit? To samozřejmě rozhodnete vy, jo, je to jenom na vás. A máme tady, prosím vás, poměrně zásadní tvrzení, že opravdová přátelství máme obvykle pouze mezi 3 a 5. Víc nemáme kamarádů? Ne, ne, těch pravých určitě ne. Podle výzkumu jeden pán Dunbar, jo, vědec, zkoumal sociální vztahy. S tím, že lidi údajně můžou zvládnout až 150 smysluplných sociálních vztahů. Přitomž to přátelství prostě vyžaduje časovou investici, pocit naplnění. No a tak se prostě stává, že těch opravdových přátel máme míň. 3 až 5 maximálně. A tak mě zajímá, je tohle podle vás pravda, nebo je to bullshit a vy máte na každém prstu těch kámošů 12? Schválně, pojďte mi napsat 777-937-777, jak to s tím přátelstvím máte vy, a prosím vás, nutně potřebuji, abyste přidali informaci, kde jste k těm kamarádům přišli. Jestli třeba ještě ze školky, jsou to pracovní kámoši, nebo jste se potkali jen tak na ulici. Dejte vědět, jak to máte s přátelstvím vy. Jen ty své kámoše napráskejte. Těším se na vaše zprávy a hlasovky na WhatsAppu a posílám další hity.

Taylor Swift s námi na Hit Radio. Vypadá to, že tentokrát dáme vědcům za pravdu, protože tady řešíme pravda nebo bullshit. Lidi mají pouze 3 až 5 opravdových přátelství. Navíc prostě nemáme kapacitu. Hlavně jich víc nepotřebujeme, že jo? Hela píše, mám 4 kamarádky, ale opravdu kamarádky a s jednou trvá přátelství 31 let a ty další 12 let. A i když si každý den nenapíšeme, víme jedna o druhé a víme, že kdyby bylo potřeba, jsme tady pro sebe. A to je prostě ten naprostej základ. Je to tak, David píše, já mám přesně 3 kamarády. Jsou to kámoši, na který se fakt můžu spolehnout. Pomáháme si. Naše ženy moc nadšený nejsou, protože si pomáháme a většinou ta práce trvá 3x tak dlouho, ale pro nás je to skvělý. Jo, pánský přátelství jsou ještě hodně specifický. Ano, ano. Každopádně, Davide, gratuluju, protože to je skvělý. To je přesně to, co lidi potřebujou. A Martina tady píše, já mám 1 z dětství, byli jsme sousedky a už nám to zůstalo. A 3 mám z práce. Tam si to prostě sedlo, protože jak spolu nadáváte na šéfa, tak vás to zblíží. Je to tak, nic není silnějšího, než nesnášet stejného člověka. My to máme v práci, prosím vás, úplně stejně. Pište dál na 777-937-777. Souhlasíte s tím, že člověk má prostě 3 až 5 opravdových přátel a je to skvělý, nebo je to bullshit? Co bullshit opravdu není, to je další song před námi. Michael Jackson, Black or White.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio, je čas to rozseknout. Pravda nebo bullshit? Dospělí lidé mají mezi 3 až 5 opravdovými přáteli. Tak z toho, co jsme si tu napsali, to vypadá, že se na tomhle shodneme. Že většinou těch opravdových máme opravdu jenom pár. Jana píše, mám jednu opravdovou přítelkyni 18 let. Nikdy mě nezradila. Potom mám 2 kamarádky a ty mám ve svých sestrách. To je strašně hezký. Jo, ta rodina i tam to občas funguje. To potvrzuje i Štěpánka, ta píše, mé dvoje nejky, jak se dneska říká, jsem poznala před 16 lety v práci a naše přátelství trvá dodnes. Ovšem tou mou nejvěrnější a nejbližší přítelkyní je má maminka. A to je nejvíc, co si může člověk přát. Je to úplně přesně tak, takže shodneme se, jo, nezapomeňte o svá přátelství pečovat a uzavřela bych to zprávou od Hanky. Pravý přítel je ten, který, když mu zavoláš ve 2 ráno, tak tě pečlivě vyslechne a nepoloží telefon. Pár takových mám, děkuju za ně. Takže dámy a pánové, víte, co budeme dělat dneska ve 2? Testovat kamarády. Ještě jim teď napsat, že je máte rádi. Jo? Za chvilku Purple Disco Machine nebo Linkin Park, tak buďte s námi.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
3: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
2: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
3: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
2: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
3: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
2: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
2: No, minimálně 10krát určitě.
1: Povedlo se?
2: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
1: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
2: Přesně tak, si udělat radost.
1: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A mrkněte se do telefonu, kolik tam máte fotek z dovolený? Prosím vás, na dovolené stačí podle odborníků udělat maximálně 50 fotek. Jinak si fotky neužijí ani ti, kterým je budete ukazovat, a vlastně ani vy sami, jo. Protože po 50. fotce kámošů už se těšíte, aby to prohlížení skončilo, a po té 150. abyste si je nikdy nezačali prohlížet. A upřímně, díváte se někdy na ty fotky? Jakože jako sedíte a úplně řeknete, tak se podívám, co jsem jedla v úterý na dovči. Já si spíš ne, že jo. Já si třeba pamatuju, že jsme byli na Plitvických jezerech a před náma šla paní a ta si celou tu trasu, ale úplně celou, včetně toho, že záběry na nohy jak jde, celou tu trasu si natáčela. Třeba 4 hodiny v kuse. Za mě jediná varianta. Ona to pak prostě pouští lidem, který chce za něco potrestat. Dá jim do očí párátka a nutí je se na to dívat pořád dokola a dokola a dokola. Tak netýrejte svoje kamarády, prosím, jo? Připomínka, že je stále léto. Ego a Robert Burian, žijeme len raz, takže ruky hore.

0: Shakira v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne, za chvilku 3 hodiny, já se s vámi prozatím loučím, uslyšíme se ještě večer u Hit Rádia Klasik, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máte volno ještě před sebou?
3: My už ne.
2: Na dovolenou teprv pojedete?
3: My už ne.
2: Tak si to užijte.
3: My budeme zatím místo volná servírovat i dneska. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
2: No a na ostatní se těší Káťa s Kamilem zase podovče.
3: My už ne.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Byt 3+KK v Bariánských lázních Ušovicích za 4 590 000, byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 990 000, byt 3+1 v Novém Boru na Českolipsku za 3 200 000, rodinný dům v obci Žihle, Plzeň Sever za 3 miliony, ales v Rusavi na Kroměřížsku za 3 215 480 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Růžový Salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
15: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
1: Hit Radio. Bring the action.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: provoz a bacha taky v Lounech v ulici Václava Majera. Tady stojí poškozené osobní vozidlo. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Minimální mzda od ledna vzroste o 2500 korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Bude činit 44,6% průměrné mzdy. Shodla se na tom na zasedání tripartity vláda s odbory a zástupci zaměstnavatelů. Evropská komise dnes schválila nové dodávky obranného materiálu určeného pro Ukrajinu v hodnotě 6,1 miliardy eur. To je asi 147 miliard korun. Finance jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu. Rakety, munici a radary. Informovala o tom komise ve svém prohlášení. Jde o peníze z vojenské části půjčky pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, uvedla to Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia, čímž padl rekord 21,9 stupně z března roku 2024, píše o tom agentura DPA. Zdravotní stav 89letého norského krále Haralda V. se zhoršil, uvedl to Královský palác. Už od pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Zastupuje ho korunní princ Hákon.
6: Nový týden odstartoval na severu Čech polojasnou až oblačnou oblohou a na teploměrech máme 20 až 23 stupňů Celsia. No a zítra bude hodně podobně, i když těch mraků bude možná o trošku víc, k večeru se pak ojediněle očekávají někde nějaké ty přehánky, no a na teploměrech zítra 23 až 26.
1: Hit Radio Nord Music.
7: A pondělní padla je tady, kamarádi, 2P, nejsladší P z celého pracovního týdne. Odpolední show padla, ta pondělní je s vámi na značkách až do 18 hodin a s vámi Káťa Haplová.
6: A taky Kamil Bílský. Ahoj všem. No a za chvilku důkaz, že se nás zase vyplatí poslouchat, dostaneme vás zadarmo na festival Rady.cz. Uhu!

0: Tohle je Clean Bandit a Zara Larsson, Symphony. Na Hit Radio Nord Music přejeme hezké pondělní odpoledne.
1: Přátelé, normálně to neděláme, ale my musíme pondělní odpolední show Padla odstartovat tragédií. Kátě totiž dneska umřela rádiová orchidej.
0: Jak to můžeš takhle říct? Je to velká tragédie, byl to opravdu skutečně tvrdý, těžký boj.
1: Já se omlouvám, že se směju, ale mě jako na tom, že odejde Kytka, nepřijde zase nic tak strašného, ale já úplně vidím, jak už to tady asi hodinu prožíváš a téměř ti tečou slzy, takže chci jakoby držet basu s tebou a budu trošku smutnej taky.
0: Jseš kolegiální.
1: No, pověs nám něco o ní, než si s ní definitivně rozloučíme. Kdy jsi sem přinesla?
0: Tuto orchidei jsem dostala v roce 2022.
1: Ano. Před čtyřmi lety se to stalo.
0: Kdy poprvé spatřila světlo našeho hitrádiového světa.
1: A dařilo se jí tady?
0: A dařilo se jí, protože my jsme tady v takovém krásném výklenku. Pravda, občas trošku skleník, takže jí se tady opravdu jako dařilo. Ona byla plná květů, ty si to nepamatuješ, protože ty to neprožíváš.
1: Já jsem ani dneska nepoznal, že jí něco je, ale ty jsi mi řekla, že je mrtvá, tak asi jo, no.
0: Se na ní podívej. No, dneska jí upad poslední list.
1: Čím si to vysvětluje, že po čtyřech letech nás orchidej opustila?
0: Já si myslím, že za to můžou ty letošní horka.
1: Horka, myslíš?
0: Protože já jsem takový kozel zahradník, já si vždycky říkám, že když je velký horko, tak to musím asi víc zalejvat. A já jsem jí asi přelila.
1: Takže ty jsi jí zabila.
0: Několikrát. Já si myslím, že takhle, my jsme ji tady zabíjeli všichni postupně, protože prosím vás, dneska, když to nám napsal do hitrádiové skupiny WhatsAppový náš kolega Dan Rakacký, že teda upad poslední lístek, tak to byste normálně nevěřili, jak se začali všichni přiznávat. Je, Hanka, že jo, víkendová naše kolegyně. Je, no mě tenkrát upadla, no. A teď to prostě šlo, takže já se vlastně divím, že tahle kytička měla prostě čtyřletý plnohodnotný život, tady party život v našem hitrádiu.
1: Na druhou stranu, pojďme si říct, že si to tady s náma užila. Jo. Byl to život krátký, ale pestrý. Jo. Zažila toho s náma hodně.
0: Ano.
1: A myslím si, že to rozloučení si zaslouží důstojnou tečku. Takže tohle je pro tvoji mrtvou orchou.

0: zná celý svět. Luis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito, další pecka v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
1: No a je to tady, kamarádi, to, co jsme slibovali, to znamená, aktuálně pro vás máme tady u nás na stole vstupenky na festival Hrady.cz.
0: Přátelé, fantastická cena, která vlastně spojuje historii a současnost. To znamená starý hrady a nádheru, kterou můžete vidět na vlastní oči, se současnýma umělcema českého hudebního showbiznesu.
1: Přesně, prostě to nejlepší, co si můžete tady u nás, i tady u nás na severu Čech, představit. Konkrétně vás zveme samozřejmě na festival, na zastávku na Bezdězu, a to bude tradiční datum, poslední srpnový víkend, to znamená 28. až 30. srpna Bezděz Hrady.cz.
0: Mimochodem, vystoupí takový hvězdy jako Rybičky 48, Rytmus, MIG 21, Xindl, X, Miraj, Tomáš Klus, Lenny, Danlanda a další a další a další. Prostě to bude jeden koncert za druhým. A my vás tam dostaneme úplně gratis, neboli vy nezaplatíte za lístek ani korunu a můžete si užít zadarmo jak ten pátek, tak tu sobotu.
1: To je prostě úplná bomba. Jediný, co pro to musíte udělat, je tak trošku poznat, co vám za chviličku zahrajeme. My jsme prostě vzali hit jednoho z umělců, který tam vystoupí na Hradech, konkrétně teda na Bezdězu, a trošku jsme tomu upravili kabát.
0: Trošku, teď jsi si zapřehánila.
1: Teď jsem si zapřehánila.
0: Trošku víc, přátelé, my jsme změnili úplně všechno. My jsme změnili hlas, my jsme změnili melodii, my jsme dokonce změnili i hudební styl, vlastně jediný, co jsme nechali, je text. Mm-hmm. Takže jedině podle textu můžete poznat, kdo to je. Takže nastražte uši, protože tady je pondělní soutěžní ukázka, kterou jsme pracovně nazvali Chorvatský dance. Včera mi

0: geniální.
1: Jako to je fakt.
0: AI je prostě geniální. Tak to bylo kouzlo, který je zároveň vaším soutěžním úkolem. Přátelé, koho jsme to ale totálně předělali a jediný, co jsme mu nechali, je text. Kdo to ví, může vzít do ruky mobil a poslat správnou odpověď na náš WhatsApp 37 39 958.
1: Kdo to ví, odpoví právě teď WhatsApp 37 39 958. Jaký interpret má na svědomí tenhle hit, teda samozřejmě čistě podle toho textu.
0: Tak pojďte soutěžit s náma, protože vás zadarmo dostaneme na Bezděs na Hrady CZ.
2: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Milovníci kávy, pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
9: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
9: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Lost Frequencies, The Feeling, pondělní hit Radio North Music a máme minutku po půl čtvrtý, krásný odpoledne, padla.
1: A jdeme na Hrady.cz, neboli na hudební festival, který jsme před chvilkou dali do placu a taky jsme vám slíbili, že vás tam dostaneme úplně gratis. Stačí s náma soutěžit na WhatsAppu, což udělala i Terka z Litoměřic, kterou teďka vítáme na telefonu. Terko, ahoj, my tě zdravíme.
2: Ahoj. Ano, dobrý den, taky zdravý.
1: Terko.
2: Mě tam vypadlo X-ko, že jo?
1: To je jedno, co ti vypadlo. Důležitý je, že to dopadlo. To znamená, ty máš za sebou pracovní pondělí, což je hnus největší. A teď máš obrovskou šanci dostat se zadarmo v pátek a v sobotu na Bezděs na hudební festival Hrady.cz. Těšíš se?
2: No tak samozřejmě, že jo.
1: Teď to ale musí klapnout, takže pojďme ještě jednou připomenout, jakou soutěžní ukázku měli posluchači hádat.
0: Terko, poslouchej pozorně.

0: na.
1: Úžasný. Pracovně tomu říkáme chorvatský dance, přátelé. Neboli změnili jsme úplně všechno. Hlas, melodii i styl. A vy jste měli poznat, kdo to je. Takže Terko, teď je ta chvíle, kdyby si měla říct správnou odpověď.
2: Ksindl
1: X v blbým věku. Tady je důkaz.
0: Veliká gratulace, Terko, ty jsi první tento týden, která od nás, od odpolední show padla na Hit Radio Nord Music, získává dva lupeny na Hrady.cz na Bezděs.
1: Gratulujeme.
2: Je, moc děkuju.
1: Tak teď už se těšit můžeš, protože teď už to klaplo oficiálně. Jsou to lístky nejenom gratis, ale jsou to lístky na oba dva dny, jak na pátek, tak na sobotu. Takže se rovnou ptám, propaříš oba dva dny, anebo se v pátek vyspíš a dorazíš třeba až v sobotu?
2: No, od kolika to tam je?
1: Ježišmarja. Je to od odpoledne až do noci.
0: Do rána.
1: Klasický festival. Zažila jsi vůbec letos v létě nějaký festival?
2: Ne, letos vůbec.
1: Letos vůbec. Ani žádný koncert jednotlivý, nějakýho umělce někde na nějakých slavnostech si neviděla?
2: Ne, na koncertě jsem nebyla.
1: No Terko, co je s tebou, ty seš furt práci, to je hrozný.
0: Terko, ty nemáš zač teda v tomhle případě.
1: Přesně tak.
0: My přicházíme jako za 5:12 s touhle první pomocí.
1: Takovejhle konec léta, to už jsi se ani nepředstavovala, ne?
2: Tak to určitě ne.
1: Terko už omdlela. Takže Terko, nebudem to prodlužovat. Lístky jsou tvý, rádi ti je pošlem a ty si užij hudební festival Hrady.cz tenhle pátek a v sobotu pod Bezdězem. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
2: No, moc děkuju, ahoj.
0: Ty bláho.
1: No tak pondělí je za náma.
0: Je to dobrý.
1: Jsem zvědavej, koho sprzníme zítra.
0: To je pravda. Jakou pak ukázku si pustíme zítra, to si samozřejmě dozvíme až zítra, ale pojďme si dát toho Ksindla X od začátku do konce.
1: Tak tady je originál.

0: Lucas and Steve. Pondělní padla na Hit Radio North Music a za minutku 3:15.
1: Pozor, teď dám do placu otázku, kterou už jsem téměř 2 měsíce nevypustil z pusy. Už jsou doma z práce učitelé.
0: Pravda, tak jak bylo ve škole, co? To bylo dobrý k obědu.
1: Ježíš, fuj, to je škodový.
0: My se, ale tak fuj, že se nestydíme, jak se smějeme.
1: Hned jsem si nafackoval.
0: Ale hodně, hodně. Ne, samozřejmě s váma soucítíme, protože povolnu jít do práce, osypky, to je strašný.
1: Jako už po víkendu je to těžký, ano. Po dovolený ani nemluvím, jasně. Ale teď si vím, že bys měla volno 2 měsíce. Mm-hmm. A dneska bys poprvý zas musela jít do školy.
0: Přesně. Jako takhle, každý učitel ti řekne, ale to nejsou 2 měsíce prázdnin. Víš, já vím, já jsem taky učitelka, takže vím to moc dobře.
1: No nic.
0: Kamarádi.
1: Tenhle týden to začíná učitelům, další týden žákům a pak už jedeme to školní kolečko. Takže právě pro vás všechny za chvilku perpetuum mobile.

0: Eva Farná pro vás všechny, který už jste dneska museli. Za chviličku na Hit Radio Nord Music.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
7: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
8: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
9: Louští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
9: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
10: www.cirkushumberto.com.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Just Give Me a Reason na Hit Radio Nord Music. Za chvilku 16. hodina a s vámi pondělní padla.
1: Uj, tady byl jsem se normálně lek teďka.
0: Čeho?
1: Přátelé, na mě vyskočila mapa Evropy a v ní je pánská chlouba, ale na centimetr přesně. Tak jestli chcete vidět, jak si stojíme doslova a do písmene, počkejte si po celý.
0: To si neřekl.

0: Chris Warren, Before You Leave Me. S vámi Hit Radio North Music a 16. hodina. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiče pozor v Chomutově, v ulici Kapitána Jaroše. Tady probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, takže počítejte s omezením provozu. A stále opatrně v Teplicích ve Spojenecké ulici. Tady bouralo nákladní auto, očekávejte v místě silný provoz. Já vám přeju šťastnou cestu a pevný nervy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
10: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová přeji hezké odpoledne. A já začínám dobrou zprávou. Česko totiž čeká týden plný letního počasí, i když se budou střídat slunečné a oblačné dny. Rána tak ty budou chladnější, ale ve čtvrtek a v pátek se hlavně na Moravě odpolední teploty dostanou až k tropickým 30 stupňům. O víkendu pak přibudou bouřky a zároveň se mírně ochladí. A u stupňů ještě zůstaneme. Pšenice by totiž mohla v budoucnu výrazně podražit. Pokud se planeta oteplí o 3 stupně Celsia, její průměrná cena může být až trojnásobná oproti roku 2010. Vědci upozorňují, že stačí velké sucho v některé z hlavních světových obilnic a ceny na globálních trzích začnou enormně růst. Studii publikoval časopis Earth Future. Španělští policisté mají možná nový způsob, jak zasahovat proti pašerákům drog na moři. Nejvyšší soud letos v případu české skupiny otevřel možnost odsoudit pašeráky za pirátství, pokud při manévrech ohrozí celníky nebo policisty. Podle policie je navíc chování pašeráků na moři stále agresivnější. No a na východě Maďarska havarovala armádní stíhačka Gripen. Pilot se před pádem stihl katapultovat. Příčina zatím není známá. Podle předběžných informací nejsou žádní zranění ani škody na infrastruktuře. Jen dodám, že na místo zamířil i maďarský ministr obrany. Okolnosti havárie se vyšetřují.
11: Sluníčko, které se občas schová za mraky, tak takhle nějak nám odstartoval nový týden na severu Čech a na teploměrech 20 až 23. Zítřek pak bude hodně podobný, i když podle meteorologů těch mraků bude o něco víc a k večeru může někde ojedinit.

0: měl sprchnout. No a zítřejší teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Tak ten poslední prázdninový týden bude stát zase za to. A samozřejmě i dnešní odpoledne. 4 minutky po 4. hodině s vámi pondělní padla na Hit Radio Nord Music Káťa a Kamil.
0: Zdravíme vás, přejeme krásný den a protože je nám úplně jasný, že jsme nechtěli, aby to volno skončilo, tak vám ten víkend právě teď připomeneme, aspoň víkendem.

0: Gat, Robin Schulz, Akido, který nám o chlup zlepšili to pondělní odpoledne na Hit Radio Nord Music. Za chvilku 16:45 a s vámi odpolední show padla.
1: Jak velká je pánská chlouba podle jednotlivých států Evropy? Představte si, že se fakt našel někdo, kdo si dal tu práci.
0: Všechno přeměřil.
1: Předpokládám, že nejdřív vyrazil po Evropě s metrem a pak, když se vrátil domů, tak všechny tyhle hodnoty hodil do mapy a vznikla z toho mapa Evropy pánské chlouby. Takže já jsem okamžitě tu mapu předal Kátě, protože ta se v čuňačinkách vyžívá. A Káťo, pojď nás seznámit s výsledky.
0: Takže výsledky, přátelé, pište si.
1: Takhle, pojďme začít jinak. Jsme Češi.
0: Ano.
1: Poslouchají nás posluchači v České republice, ano. Konkrétně na severu Čech. Rovnou se ptám, propadli Češi, anebo jsme aspoň evropský průměr?
0: Jako já si myslím, že jsme dokonce i evropský nadprůměr.
1: Ne.
0: Ano.
1: Tak počkej, zeptám se ještě jinak. Jsme v top 20?
0: Ano, jsme.
1: Fakt?
0: A ještě dokonce i líp.
1: Jsme v top 10?
0: Ano, jsme.
1: Ne. Jsme v top 5.
0: No to už nejsme.
1: Aha. Takže to nebude zase taková sláva.
0: Je to přesně 10. místo a já si myslím, že z celé Evropy být na 10. místě jako vůbec není žádný propadák. Žádná jako ostuda.
1: Teď se úplně bojím zeptat na to číslo.
0: Jako průměr, jo? Chceš
1: no, tak 10. místo už vím.
0: Jasně.
1: A teď mě zajímá, kolik ten člověk, co dělal tu mapu, naměřil v České republice.
0: Je to 15 cm a 19 setin. Mhm. To je průměr, no.
1: Nebudu se vyjadřovat a pojďme na další místa.
0: Chceš jít dolů po tom žebříčku nebo nahoru?
1: Klidně můžem a na bedně už bych to dal i s hodnotama.
0: S fanfarou.
1: Tak kde je devátý?
0: Na devátém místě je před náma ochlup, vysloveně, ale to je to taky chloupek, to jsou Dánové.
1: Dánové jsou lepší, jo. Dobře.
0: Italové jsou lepší.
1: Italové je osmička, ano.
0: Černá Hora.
1: Černá Hora, jo,
0: taky,
1: sedmý místo.
0: Člověče, docela. Na místě, takhle, o páté místo, a to je docela zajímavá věc, tady máme remízu, tady máme dva státy, které jako naměřili úplně stejně, a to je Francie a Švédsko.
1: No tak slyšíte, dámy, ať máte Francouze nebo Švéda, bude to stejný.
0: Obě dovolený budou stát o to. Na čtvrtém, pomyslném čtvrtém místě je dokonce Island, to mě jako hodně překvapilo. Tam jsem ještě nebyla totiž.
1: A už se těšíš, vy?
0: Se těším.
1: No a pojďme na bednu, tramtarada.
0: Tramtarada. O druhé místo se dělí Albánci s Nizozemci.
1: Takže druhá je třetí, Albánci, Nizozemci. No já jsem úplně napnutej.
0: A to pořád jako začíná to číslo tou patnáctkou. Ale pozor, skok vejš, s šestnáctkou začíná to první místo.
1: Pojď pustit fanfáru, protože jako, jestli někdo naměřil přes 16.
0: Jo.
1: Tak to si zaslouží fanfáru.
0: To je pravda, takže prosím vás, 16 cm, skoro 16,5 cm.
1: Wow.
0: A to je dost. Maďarsko!
1: Wow, gratulujeme! Já to vždycky věděl, že maďarský klobásy jsou vyhlášené.

0: Radio Nord Music. Patrik Malý, Sebastian a 2005.
1: Mm-hmm. Koukám na to jako blázen, že tahle písnička je vlastně vzpomínkou na jejich dětství. 2005? Teď to je 20 let zpátky. Pro boha, kolik je Sebastianovi, že 2005 že vzpomíná na dětství.
0: Na dětství v roce 2005. Se možná narodil v roce 2000?
1: Ne, nenarodil, narodil se v 91.
0: Aha.
1: To znamená, v roce 2005 už mu bylo 14 let.
0: To není dětství už.
1: Tak to se divím, že ta písnička není zprostí teda.
0: To je vlastně pravda, ve 14 se měli asi trošku už jiný starosti, že?
1: Přesně tak. To jsou zase naše vzpomínky, přátelé, ale pojďme dál.
0: U nás to není dětství.
1: Dáme si i starší páky, už za chvilku třeba Kamarád, anebo Katy Perry.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Přesně v půl pátý posloucháte pondělní Padla na Hitradio Nord Music a tohle byl kamarád Be Mine.
1: Přátelé, začínáte nám vlčet. Je potřeba to tady říct, abychom se zase trošku sklidnili, jak se říká, sklidnili hormon. Protože začínám se ta show posouvat někam, kde už by nám to taky mohli utnout. My jsme tady před chvilkou dali do placu mapu Evropy, na který někdo fakt hodně makal a zjišťoval, ve kterých státech je jak velká pánská chlouba.
0: Ano, prosím.
1: Tak jsme to prostě zveřejnili, prostě výzkum jako výzkum, že jo? Ale vás to evidentně rozparádilo a před chvilkou nám na náš WhatsApp napsal taky Libor z Chomutova, který píše Čaupaka, už jenom to oslovení mě baví, Čaupaka. Vaše evropská mapa pánské chlouby mě inspirovala.
0: Ježiš.
1: Zkoušel jsem ji najít na internetu taky a přitom jsem narazil na tuhle legendární reklamu. Nevíte, jestli to ještě existuje? A poslal nám tuhle reklamu. No, poslechněte si to.
2: 2 6 0 9 1 1 2 7 7 7.
3: Zavolej mi do klubu.
0: Libore. Ježiši, no.
1: Tak až sem jsme se dneska dostali, jako.
0: To je ale taky pěkný pravěk, musím říct.
1: Já si to ale pamatuju teda.
0: Já taky.
1: Já, ty taky.
0: I to číslo.
1: Fakt?
0: 7, 7, 7.
1: Ono to bylo takový zpěvný, jo. Ono to bylo takový zpěvný. A strašně se mi líbí ten dotaz Libora, nevíte, jestli to ještě existuje?
0: Ale tak tam...
1: tak jako kdybychom tam volali každý den.
0: Ale můžeme to zkusit, Libore. Tak zavoláme tam.
1: Takhle, minulý týden jsem se Libore nedovolal, co ti mám povídat. No tak jestli chceš, tak kvůli tobě tam klidně zavoláme znova.
0: Čekaj, jak to bylo? 0609?
1: 06112 777.
4: Volané číslo neexistuje.
1: No.
4: Kontrolujte zadané číslo a zkuste prosím zavolat znovu.
0: Ach jo.
1: Ach jo. Co jsme chtěli zavolat do klubu.
0: Tak co to je?
1: Tak nic.
0: Máš tam ještě jiný číslo nějaký?
1: Mám, ale to sem dávat nebudu.

0: Michael Schulte, Rehab. Do toho pondělního odpoledne, ať je o chlup lepší. Bedomí, pondělní padla a za chviličku už 3:15. Na 5, kecam.
1: Ať jsme na tom severu ještě krásnější, přátelé, tak mrkněte na náš Instagram, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music, protože právě teď tam soutěžíme o dárkovej poukaz na líčení v hodnotě 2 500 korun.
0: Líčení v hodnotě 2 500 korun, dámy, milé dámy, to je jako když najdete. To je prostě bomba cena, takže Instagram Hit Radio podtržítko North Music.
1: Mě se normálně protočili panenky, já jsem vůbec netušil, že líčení může stát 2 500 korun.
0: No to víš, že jo.
1: Jsou nový boty jako.
0: No, možná i dvoje.
1: Možná i dvoje?
0: Možná i dvoje, ale je pravda, že tohle stojí hodně úsilího. Mm-hmm. Jak u koho, u mě hodně úsilího, takže já vím, o čem mluvím.
1: Někde se dokonce musí otočit a začít zezadu znova. Ale co mi na tom přijde nejvíc šokující, prostě, že pak večer přijdeš domů a celý to smeješ. 2 500 korun!
0: To nesmíš smejt, že jo? To musíš třeba nechat tak týden.
1: Tak zkuste vyhrát Instagram Hit Radio podtržítko North Music.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
6: Tradice, která spojuje generace.
5: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
6: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
5: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
6: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
7: Zahrada Čech.
5: Zahradačech.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
10: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: povědejte nám to, jak to pádí, jak to letí. To byly Činasky 1970, pondělní padla na Hit Radio Nord Music a za chvilku už bude pět.
1: Hit pro všechny pejskaře, který jsme teďka chvilku pozorovali z okna, jak si vyšlapujou odpoledne se svým pejskem pěkně v tričku, v kraťáskách a v žabkách. Stejně jako já dneska ráno.
0: Ty jsi byl dneska ráno v tričku, kraťáskách a žabkách?
1: Prosím vás, vřele vám to nedoporučuju. Já jsem si myslel, že ještě furt léto, prázdniny. Ale nějak jsem si nestihl všimnout, že ráno a večer už je teda pořádná kosa. Takže když jsem ráno vyrazil pouze s holejma nohama v žabkách venčit pejska, tak když jsem se pak vrátil domů, tak jsem si nebyl jistý, jestli ten pátý prst je ještě malíček nebo už rampouch. Takže přátelé, venčete, ale s rozumem.

0: zdržením. D8, 53. a půlý kilometr ve směru na Prahu, tady stojí porouchaný auto. Taky pozor na Mostecku na průjezdu Litvínovem v ulici u Bílého sloupu. Tady došlo k nehodě osobního auta s cyklistou, i tady jsou na místě záchranné složky. A stále ještě pozor taky v Chomutově v ulici Kapitána Jaroše, kde probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Já vám přeju pevný nervy a hlavně šťastnou cestu, bezpečný dojezd do cíle. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Mami, já mám řidičák!
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
2: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
2: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, je 17 hodin. Deště z minulého týdne výrazně zlepšily stav půdy v horní vrstvě do 40 cm. Sucho ale přetrvává na jižní Moravě a východě Vysočiny. V hlubší vrstvě půdy do 1 metru už voda chybí a sucho hlásí také řada míst na českých řekách. Pod normálem zůstává i většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. Slovenská vláda připravuje zrušení daně z finančních transakcí. Oznámil to dnes v prohlášení premiér Robert Fico. Tuto daň, kterou jako jednu z hlavních součástí opatření k ozdravení veřejných financí loni zavedl právě současný kabinet, dlouhodobě kritizují například podnikatelé. Opozice vyzvala vládu, aby se zrušením daně neotálela. A teď smutná zpráva. V Nizozemsku havaroval autobus s více než 50 německými středoškoláky. Při nehodě se zranilo nejméně 16 lidí. U města Vezeb autobus na dálnici A28 narazil do dodávky, prorazil svodidla a převrátil se na bok. 8 zraněných je podle policie ve vážném stavu. Všichni byli převezeni do nemocnice. Tak budeme držet palce. No a Spojené státy od ledna zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Pokračuje také v eskalaci obchodního konfliktu mezi oběma zeměmi.
10: Krásně, tak nějak vypadá pondělí na severu Čech. Sluníčko, občas nějakej ten mráček a 20 až 23 na teploměrech. Dá se říct, že stejně hezky bude i zítra, i když těch mráčků bude o něco víc. K večeru pak ojedinělé může někde i sprchnout. No a na teploměrech 23 až 26.
7: Hit Radio Nord Music.
0: No a poslední hodinka naší pondělní odpolední show padla už je tady. Máme 4 minuty po 5. S vámi stále Káťa a Kamil, přejeme pohodový, pokud možno nerušený pondělí.
10: A pojďme se domluvit, že si závěr toho pondělí uděláme hezkej. A až někdo dneska dorazí domů, tak ho přivítáte s otevřenou náručí, dáte mu pusu a řeknete, to jsem ráda, že jsi doma. Hned bude svět krásnější.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Poetika na pondělním hitrádiu North Music. Mám pocit, že tě ztrácím, to doufám, že je opravdu špatný pocit teď. Když máme už 10 minut po 5. hodině, tak nás naopak ladějí všichni, kteří už mají dneska taky padla.
1: V kalendáři 24. srpen. Přátelé, kolikrát už jste dneska slyšeli, že Vánoce jsou tady za 4 měsíce?
0: A jo, zase.
1: To je strašný, jak to uteklo, co?
0: Strašně.
1: Za prvý končí prázdniny, za druhý smutný. Dneska už vlastně poprvý museli do školy učitele.
0: To je taky smutný.
1: Příští týden to začíná i školáků.
0: No to je taky smutný.
1: No a přátelé, přesně za 4 měsíce budeme rozbalovat dárky.
0: Bláho, to já nevím, kam se to takhle řítí, jak splašená herka. 4 měsíce utečou jako voda, co si budem namlouvat, takže teď možná schaně dárky, ne, to ještě předčasný, ale...
1: No, znám takový.
0: Asi jo, veď. Asi jo, ale hlavně prostě zase řízky, bramborovej salát.
1: Je, yeah, no. Já se těším.
0: To je možná to jediný na tom vlastně jako hezký a pozitivní, ačkoliv si říkám, že vlastně pokaždý, když se slaví něco s Ježíšem, tak já vždycky přiberu 3 kila. Neuvěřitelný, to jsou...
1: Jak to?
0: Vánoce se narodil, že jo, Velikonoce, to umřel, to je prostě... Ještě, že neslavíme víc jeho životních momentů, protože já bych se nevešla do těch dveří za chvíli.
1: Takže Ježíš se za to může, že jsme jak dobytci.

0: občas je to komplikovaný a tohle taky trošku complicated. 17 hodin 19 minutek a s vámi odpolední show Padlá, Káťa a Kamil.
1: Díky, že s náma vysíláte až do konce. Důkazem například Lenka z Mostu, která nám napsala na WhatsApp 37 39 958, a vlastně se tě, Káťo, zastává, že ty prasíš s Ježíškem, tak ona prej bude prasit dneska. Konkrétně napsala: Káťo, nejsi v tom sama, já zjistila, že mají dneska brambůrky narozeniny, tak budu prasit večer u televize s pytlíkem v ruce.
0: A nepotřebuje k tomu ani Ježíška.
1: Přesně
0: výborně.
1: Tak. Každý den se najde důvod, proč si dát nějakou prasárničku.
0: No to teda jo. A dneska mají chipsy narozeniny.
1: Dneska mají 173. narozeniny.
0: Ty bláho. To už je docela dlouho tady.
1: To je. To chce velký pytlík televizi.
0: No, to by
1: to nechce odbejt jenom nějakým malým. A klidně dva. Dobrou chuť.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj, Richarde, čověče, ty mi jdeš jako na zavolenou, mám pro tebe jednu takovou výzvu.
4: Ahoj, Kubo, tyjo, tak povídej.
3: Mám jednu takovou nepěknou situaci, jo, ale určitě v ní nejsem sám, jinak bych to tady nevytahoval. Teď mě úplně zamrazilo při pohledu na kalendář, že vlastně končí léto. Hele, za chvíli bude zase -5, kabáty, déšť a tohle. Takže docela panikařím a chtěl bych si ještě užít sluníčko, teplo, pohodu, chápeš mě?
4: No, tak to ještě stíháš.
3: Stíhám to, jo, no hele. Mně by úplně v klidu stačily třeba 3 dny někde, nevím, ale kam je to, jestli třeba bude volno nebo tak. Jo.
4: Hele, úplně chápu. Mám to taky, spousta lidí to teď prožívá, ale vesmír to za nás vyřešil, nebo teda Slevomat. Ve Slevomatu podle mě moc dobře počítají s tím, že se nám tohle přesně stane. A sleduj, když tam teď půjdeš, bude svět zase v pořádku.
3: Nekecej, tak co tam je?
4: Jsou tam v akci Last Minute letní pobyty v Rakousku. Mega oblíbená destinace, je to kousek Alpe d'Huez Wellness. Bereš si.
3: To přesně potřebuji.
4: Takže můžeš být v klídku a ještě vyrazit někam vypnout.
3: Moc ti děkuju za záchranu. Přátelé, je to jasné, mrkněte se na Slevomat a hurá do Rakouska.
4: A dejte si šnicl.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: se rozčepejřilo. Anep, jak nám to pondělní odpoledne vlejvá krev zpátky dožil Blood Running, Ray Dalton a pondělní hit Radio North Music. Hezký odpoledne.
1: A zatímco ostatním v síli dochází dech, tak my naopak v síli přidáváme. Přátelé, blíží se 18. hodina a protože víme, že je pondělí, nejhorší den z celého týdne, tak my vám tu 18. hodinu opepříme na bomby, jak se říká.
0: To nejlepší z 80., to největší z 90., taky k tomu přimícháme pár hitů ze začátku milénia. Prostě dneska večer se máte opět na co těšit. Už za půl hodinky hity třeba jako tyhle. About you. Taky někdo bude chtít při pondělku spíš tak jako zrelaxovat.
1: Nějaký bony?
0: Taky si na to vždycky vzpomenu. Ano, Franky i dneska večer půjde do Hollywoodu. Ale čeká nás taky třeba ultimátní spojení Elton John a RuPaul. Don't go breaking my heart.
1: Slyšíte to sami, my vás v pondělí šetřit nebudeme, naopak, v pondělí dáváme to nejlepší. Takže od 18 hodin, 80, 90, milénium, prostě to, co jsme milovali, známe i dneska a určitě nás to přežije.
0: No to rozhodně. A jsou hity, které nestárnou, i ty trošku pomalejší. Tak pojďme si dát Robbieho Williamse taky právě teď. Come on down, hit Radio North Music.

0: tohle nás baví Verona Endless Day na Hit Radio Nord Music. Za pár minut už 6:45, takže krásný pondělí vám přeje Padla, Káťa a Kamil.
1: A protože pomalu končíme, stejně jako prázdniny, je mojí povinností dát teďka do placu jeden z posledních prázdninových tipů.
0: Ano.
1: Přátelé, objevil jsem druhý mácháč.
0: Ne, ne.
1: Byl jsem během tohodle volna na místě, který se jmenuje Branžeš.
0: Milu.
1: Na Mladoboleslavsku.
0: Jasně.
1: A koukal jsem jak blázen. Mají tam ty samý nádherný skály, ty samý nádherný lesy, ty samý nádherný pláže, kempy, prostě obrovská vodní plocha a za mě teda ráj. Dokonce bych řekl, že v Branžeši mají i stejný synice jako na Mácháč.
0: I tam jsou o chlup lepší na Branžeši. Ježíš, tam je to krásně, to je opravdu český ráj tam, no.
1: A divím se, že jsem to udržel, protože to je tak divný slovo. Zkus říct pětkrát za sebou v Branžeši.
0: Ježíš. Ty jsme tam dali ještě tu předložku v branži.
1: No vidíš, tak tam jeď a naučíš se to.
0: Mácháč je jednodušší. No.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
8: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Sam Say na Hit Radio North Music, 17 hodin a za chvilku už taky 50 minutek, takže
1: já
0: to balíme.
1: Já to říkal. Padla má padla. Loučí se s váma Kamil Bílský.
0: Káťa Haplová.
1: Mějte se krásně a doufáme, že zítra ve 3 s námi bude odpoledne na značkách, protože my pro vás máme opět soutěž o Hrady.cz.
0: Přesně, zítra zase v 15 hodin, buďte u toho s náma, no a my se na vás budeme těšit.
1: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na Mostecku, na průjezdu Litvínovem v ulici u Bílého sloupu. Došlo tady ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky, takže počítejte s omezením provozu. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: odsouhlasila s růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Zvýšit by se mohla na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce. V roce 2028 by se pak měla dostat na 45,8% průměrného výdělku. Minimální mzda se zvedá automaticky. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. Podle žalobkyně jde o dva body, které se týkají provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti v roce 2015. S policií dosud nespolupracoval, dál ale zůstává ve vazbě. Prezident Petr Pavel zahájí školní rok ve škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. V rámci návštěvy příští úterý bude debatovat i ze starosty mikroregionu, který združuje 19 obcí ze zhruba 10 tisíci obyvateli. To je to odlehlé oblasti na okraji Olomouckého kraje. No a do síně slávy Národního divadla dnes vstoupil operní pěvec Štěpán Margita. Stalo se tak při tradičním setkání na startu nové 144. sezony. Jeho uvedení do síně slávy má být vyvrcholením jedné z nejuznávanějších operních uměleckých drah v historii první scény.
1: Naposled to byla produkce, která měla premiéru v únoru, takže opera Richarda Wagnera Zlato Rýna, a jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok v září vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
0: Slovenský operní pěvec Štěpán Margita, který 3. srpna oslavil 70. narozeniny, patří ke světově uznávaným umělcům a působí převážně v zahraničí.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: V průběhu noci zataženo oblačno, v severovýchodní části území skoro jasno, k ránu se ojdněle vyskytnou přehánky nebo déšť, ranní teploty 16 až 12 stupňů, při vyjasnění kolem 10, no a zítra většinou oblačno, zataženo místy přehánky nebo déšť, nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 a v místech se srážkami kolem 20.
3: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, jdeme opět cestovat v čase pomocí hitů. No právě teď Vanastovy věci.
4: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao, me gustas tú, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Tak co, jaký jste měli pondělí? Dobrý? Tak snad. Hele, 4 měsíce do Vánoc, jo? Tak je to poslední, předposlední prázdninový pondělí. Ještě jim dáme toho 31. Ale pak čop, zrovna dneska jsem šla po městě a úplně jsem si říkala, jaký je pak vždycky hrozný klid. A teď to vůbec nemyslím špatně vůči dětem, ale přece jenom, když potom během školního roku jdete a potřebujete něco zařídit a jdete jako dopo. To je neskutečný prázdný, jo, MHDčko prostě, obchoďáky. No tak už příští úterý, ještě týden na den a pak už zase rodičové si můžou oddychnout, jo, učitelé samozřejmě o poznání méně, ale jinak, jo, je na co se těšit a to je důležitý. Těšit se můžete i na ty nejlepší hity. Za chvilku For the Cause a teď Olivia Newton-John.

0: Důkaz, že covery se dají dělat i dobře. For the Cause a Stand By Me na Hit Radio. Ano, originál samozřejmě všichni známe, že jo, původní song od Bena E. Kinga, je to tak. Ale tohle se prostě povedlo, jo, i tyhle ty bluesové klasiky můžou dostat trošku rapovýho nádechu. Naopak, ten song je prostě skvělý v každém podání. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Anna K., legendární Under Pressure, nebo... London Beat, I've been thinking about you, ideální na pondělní večer.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
0: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Večírek za koncem, to je Anna K. v éteru Hit Rádia, hezký večer. Hele, vadí vám, když třeba jedete vlakem, tak když si k vám do kupé někdo přivede ve vlaku psa, nebo třeba dítě? Protože takhle, to je slabý odvar. Prosím vás, v Rakousku teď nastoupil do vlaku jeden chlapík s koněm. Normálně s živým koněm, jo. Co teda musím říct, budiš mu to ke cti, koupil mu dva lístky tomu koni, protože pravděpodobně si spočítal, že čtyři nohy, že jo, takže by měl mít dva lístky. Nedojeli daleko, samozřejmě, bohužel průvodčí je vykázal a z cestujícího koníka se opět stal kůň dopravní prostředek, tak já jenom doufám, že dorazili kam potřebovali, přece jenom ale tyhle koblihy ke kafíčku asi nechcete, že jo. Frankie Goes to Hollywood.

0: a Sailing on the Seven Seas, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, pondělí. Já doufám, že většina z vás je doma, nohy nahoře, zpamatovávat se z pondělka. Vy, co prosím vás, teprve míříte do práce. Jo, a čeká vás to přes nos. Tak hlavně se držte. Jo, zvládnete to samozřejmě úplně, jak se říká, s prstem v nosu, řečnický obrat samozřejmě, zvládnete to, hlavně vám to uteče, no a pokud třeba teď cítíte takovou tu lehkou večerní únavu, tohle by vás mohlo probrat, jo. Pojďte tam vystřihnout nějaký pěkný taneční pohyby. Kara, Flashdance, What a Feeling, k tomu Unique 2 a nebo Coldplay už za chvilku.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Tradice, která zakořenila.
3: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
2: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
3: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
2: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
3: Zahrada Čech.
4: Zahradačech.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
7: Náplně hned.
8: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.

Hezký večer, 19 hodin přesně. Doufám, že máte krásný pondělí, že jste se nenechali tím pondělkem vystrašit. Ne, člověk se fakt nesmí nechat. A ačkoliv vím, že v pondělí je to těžký, tak věřím, že třeba tady Carnival de Paris a Dario G to zlepší v cukuletu. Jdeme na to.

0: Tohle byl John Lennon, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A mimochodem, jestli jste po večeři,
1: jo,
0: a máte takovou tu mrsnou, což všichni známe, prostě máte na něco chuť a moc si nejste jistý na co. Možná jsou to bramburky. Možná jsou to bramburky a není to náhoda. Prosím vás, protože bramburky mají narozeniny. Je to tak, už 173 let závislácky chroupeme chipsy. Takový to, jak si říkáte, tak ale už poslední, nikdy to není poslední. V roce 1853 připravil ty úplně první kuchař George Crumb. A on tehdy, prosím vás, vedl takovou válku se zákazníkem, který chtěl ty brambory na tenčí plátky. No a on potom vyloženě zlomyslně je nakrájel tomu zákazníkovi na tak úplně tenou lilinký plátky, osmažil je na olej a osolil. No a potom čekal, jak si dopálený host zase přijde stěžovat a ne. Nadšené výkřiky následovaly, provolávání slávy a bramburkové zlo bylo na světě. Dneska už máme i asi tak gazilion, trilionů příchutí, takže na své si přijde opravdu každý. Tak lupínkům dneska večer pogratulujte. Všem třem, které v nafouknutém sáčku najdete.

0: Kabáti a jejich Bára, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na osm. Doufám, že už jste se vrhli na ty brambůrky. Ne, já se tomu nesmiju. Nebojte, já se jedám dneska totiž asi taky. Jo, ale můžeme, když mají narozeniny, tak se to může. To se totiž co nepočítá. Stejně jako se nepočítá dort na narozky, kalorie na dovolený. Jo, to je úplně jednoduchý. Další hity před námi, za chvilku Inner Circle a Sweat. K tomu taky Rockset nebo Black Box. Tak nikam nechoďte.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
1: Náplně hned.

Inner Circle, posloucháte Hit Radio. A takhle, jo, ve veřejné dopravě potkáte spoustu věcí. O tom žádná, my už jsme tu dneska měli koně, že jo, v rakouském vlaku. Stane se to. Nemělo by, ale stane. No ale prosím vás, asi nic nepřekoná pána, který teď v čínském metru měl takovou nepříjemnou nehodu. On, prosím vás, měl sebou kbelík. A to nebyl ledajaký kbelík. Byl to kbelík plný živých úhořů. A pán bohužel za jízdě zakopl a ta voda z toho kbelíku i s těma rybama se vylila na podlahu. A teď si představte, že sedíte prostě tam tak jako a najednou se vám pod nohama kroutí úhoři. Aha, velice příjemná situace, buďme rádi teda, že nebyli elektrický, ale jinak gratulujem pánovi, ano, myslím, že na nešiku roku už adepta máme.

0: Every time you go away, Paul Young v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, za chvíli 7:45. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku do uší třeba hele Pet Shop Boys, jo, taky Enya, nebo? Kdo poznal? Support Lesbians, Sweet Little Something. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna. Osmá hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Teď už Karapíšu a tik, tik, tak jdem na to.

Jackson's Midnight Runners, posloucháte Hit Radio. No dámy, pojďme si to prosím vás ještě jednou projít, jo. Podle expertů, experti to říkají, jo, tak muže o našich bývalých dráždí především tyhle informace, jo. Jestli byl v něčem lepší než oni, jestli byl váš tip, jak vycházeli s jeho rodinou, jo, a jestli jste měli rádi jeho psa. Ne, no prostě logicky, ani náznakem. Vaše partnery nezajímá, kde, kdy a jak jste si dali pusu, jo? Prostě cokoliv. Prostě v ideálním případě ten chlap neexistuje a nikdy neexistoval. Jo, věřte mi, jenom takhle budete mít doma svatý klid a pokoj. Oni jsou ty chlapy hrozně šitové. No, ale pojďme si dáme říct, my o ní taky nechcem poslouchat. Co?

the Surfing, Belinda Carlisle dohrává na Hit Radio. Krásný večer, doufám, že máte hezký pondělí, že si ho možná i tak trochu užíváte, ačkoliv je to náročný pondělí. Každopádně věřím, že minimálně s tím nejlepším, z 80., 90. a taky milénia, to vlastně jako jde, jo. Za chvilku třeba Pavol Habera, taky Point Sisters, nebo... Tahle nádhera Stars už za chvilku do uší, tak buďte s námi.

fantastická věc Simply Red a Stars. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Tak konečně nějaká ta domácí ostuda. Ne teda naše domácí ostuda, výjimečně, ale ve slovenských horách konečně dělal ostudu i Slovák. Prosím vás, na Feratu. Tam teď vyrazil týpek jenom v kroksech. Jakože obecně člověk potkává, když jde někam na kopec, jako lidi v dost bizarní obuvi, ale v kroksech? Jako to, že jinak byl velmi zodpovědný, dokládá to, že měl přilbu. Nevím, co si chtěl chránit, páč mozek očividně nebyl potřeba chránit. Internet se logicky rozdělil na dva tábory. Jedni ho uctívají jako krále gumy. Prostomilý, to podle mě vždycky chtěl. A druzí volají po vysokých pokutách. Logicky. Vemte si, jak často Čechy nebo Slováky musí zachraňovat záchranáři. A často kvůli špatný obuvi, jo. Zároveň jasně, kroksy mají, že vzadu ten pásek, jak to přepneš do polohy sport, vlastně jsi úplně v pohodě. Tak možná bychom tady pánovi doporučili příště Everest, jenom ať si prosím, vezme ponožky, pač tam fouká. Jo.

Kiss on my list z Hitradiem. Díky moc, že s námi trávíte svůj večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zítra ve 12 u srdcovek, budu se moc těšit. Užijte si krásný zbytek toho pondělí. Docela ještě samozřejmě další fantastický hity. Čeká nás Whitney Houston, taky YouTube, no a taky tahle legendární věc. Ano, dámy a pánové, Backstreet Boys, I Want It That Way. Už za chvilku do vašich uší, mějte se krásně.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.